ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mina.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

Vyhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

Velký holky, písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folk.

Rockfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: Děkujeme moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 16:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.
2: Kdysi jsem byl smutnej jako želva, teď už jenom toužím jako pes.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen, třeba Žalman a spol., Kamelot, Mezinárodní bluegrassový Nugget, Poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku Jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů, Vojta Kyďák Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

V sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

jak ten čas letí, nese to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení banjo band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už 7. ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hoptrop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hoptropáci.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal bys si.
3: Dal bych si,
2: ale no. Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě, to já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde,
4: počkejte,
3: to drahý
4: Hračku,
3: pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, je, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to jo. Je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Si najedu na kalendář. Hledajte 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč?
3: Jak
4: dneska
3: to?
4: Je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejdeň za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, ještě, že jste přišla.
3: No
4: vás
3: jo,
4: mě seslalo samo nebe. Ty byste mě vlastně zachránila.
3: No
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo? Takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo? Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo?
4: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou. Děkuji.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No, já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No
1: ale...
0: tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, no, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc

0: co dělat.
1: Jako ale, aby tam byl nějaký odraz.
0: No obraz. Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
1: A jak se to dělalo teda?
0: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí, nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval, to se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery, já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly, a vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr a to šlo
1: intenzitu.
0: K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
1: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
0: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi, tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a tak. Odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo si nesměl
1: podle té matnice je tam instalovaný.
0: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
1: A je.
0: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
1: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Hřiny Bohdalové jsme probrali Jarabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr a já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju, jdeme dál, dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká je policie. No tak to хорошо, to mi druzí, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co? Vypijem. Jak tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kaja.
9: No хорошо. Vodku Kaja.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč?
11: Já.
9: No, bude problém.
11: To
9: ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Бабушка, Саша и наша ветев платит вжинский в час. А тебе нет никаких проблем, заводите я так. Ну, здравствуй. Давай, давай.
10: Саша.
9: Акой.
11: То мы допадли, что? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapus, já vás
3: nový ochránce. Kim Jong Chen.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepic, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
10: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
10: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
10: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
10: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
10: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
10: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
10: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
10: Ano, pořád, ano. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo. Byli jsme takový staromilci, takový jako, jo takový jako, no, oni jsou
4: takový. To bylo
10: takový...
4: i u LP-desek a jaký ano. mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
10: Přesně, no.
4: To
10: a ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako pase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Ne, rada to... z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zvědavej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, kterým už nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně. Perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A neraď.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na snílí jabka, tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Tifa zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es sege ich vado che ich operse me camata. Sono sano e to bene. Jestem zdo ruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, to bylo ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou...
1: Domácí sekačku
2: z kočárkového soustrojí. z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda
2: jo,
1: v ruce, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou jo, sekačku jo. Podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal ano. Kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to
2: no,
1: dotáhnul.
2: To, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 01 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře.
3: No. A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku, protože maminka ji potkala v lázní v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkého Synách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady 5 babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom 10, jinak pijem 12 a chtěli by jít 5x Ačko. Děkujeme.
4: Jo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme 5 babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně.
4: Ano.
2: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pále, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty, Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pan Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ba to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Jak se na něj pamatuje Ondra?
4: No,
2: nebo jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No, no. Tak, jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýna, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kevku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za to, ať se daří.
0: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Tobečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč jste nabourala?
3: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
4: Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
3: No určitě vícekrát než vy.
4: No. Pozor na jazyk.
3: Je, co to máte?
4: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
3: A co v ní máte?
4: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
3: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
4: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
3: Ježiš, to já nevím. A no? Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
4: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
3: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
4: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
3: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
4: A nepřepočítala jste se?
3: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
4: Ano.
3: A byl tam jenom záchod.
4: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
3: No to ne.
4: Ale pozor. Mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta, no, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede, ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka, to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
5: Já moc
0: děkuju leto,
5: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
5: Další část léta.
0: Ano. A zábavu o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda, po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nejvyšší ústavní činitelé dnes uctí památku padlých při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Hladina rybníka Kalvárie v Jihlavě zůstane i dál nízko. Francie a další země odsoudili plán na výstavbu dalších židovských osad na západním břehu. A čekáme velkou oblačnost, později odpoledne dorazí přehánky nebo bouřky, teploty do 26 stupňů. Posloucháte zprávy s Jakubem Divišem. Dobré jitro. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé položí v 11 hodin před budovou Českého rozhlasu věnce a uctí tak oběti srpnových událostí roku 1968. Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání ze srpna 68. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
2: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí, právě v reakci na ty události, které se tady děly.
1: Hladina vody v rybníku Kalvárie na sídlišti Březinky v Jihlavě v budoucích letech výrazně nestoupne. Město s jejím zvyšováním nepočítá. V předchozích letech přitom naplněnost bývala výrazně vyšší. Voda z nádrže se ale ztrácela kvůli propustnosti hráze. Pokračuje náměstek primátora z ANO Radek Popelka.
3: Ta hladina bývala o nějaký metr, metr a půl určitě výš než je dneska. Ale léta už se prostě udržuje na tomto minimu. Specifikem Kalvárky je, že to nemá vlastně žádný příklad. To, co tady vidíte, je voda ze střech a z okolí.
1: Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
4: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvir.

0: bruslivej a ta kvalita tam je a není možný z naší strany, aby jsme úplně tomu nepřistoupili tak, jak je potřeba, a pak už se to špatně honí v tom zápase. Tím, jak nám odskočili na 2-0, tak snaha tam sice byla, ale šance tam nebyly.
1: Počasí.
2: V Jihlavě nebo v Telči teď teploměr ukazuje 16 stupňů, v Libici nad Doubravou 18. Dnes čekáme nebe pokryté převážně velkou oblačností a k večeru od jihozápadu dorazí přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vítr ten povane přes den mírný, v bouřkách ale může velmi výrazně zesilovat, nárazy i kolem 90 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor dejte v Batelově na Jihlavsku směrem na Horní Dubénky. Na konci obce tam havarovalo osobní auto a po jeho nehodě projedete jen jedním jízdním pruhem. Jezděte bezpečně, hezké ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přejeme vám dobré páteční ráno, máme 21. srpna, 5 hodin a 5 minut, svátek má Johana, takže všem Johanám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Přiznám se, že žádnou neznám, ale třeba nás nějaká poslouchá. 30. dnes oslaví tenistka Karolína Muchová, o něco starší je hudebník Ondřej Ruml, tomu je dnes půlkulatých 45 a slavit bude i herec Filip Blažek, tomu je 53. Možná, že důvod k oslavě máte i vy, tak přejeme úspěšný den.

0: never. I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na Evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
4: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
3: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků.
4: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
3: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
5: Lukáši, ty jsi to dokázal!
3: A to judista Lukáš Krpálek.
6: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
3: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
7: Počítám je.
3: Samantha ze Sexu ve městě.
7: Letos?
3: A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový je rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
8: Počasí. 6:02 pro vás na Českém rozhlasu Vysočina máme připravenou rychlou předpověď počasí. Co se týká teplot v kraji, teď máte v Nedvězí 16 stupňů Celsia, stejně jako v Jihlavě nebo v Černovicích. 17 stupňů po ránu hlásí Třebíč, Vatín, Telč, taky Dukovany, Náměš nad Oslavou, Svratouch a nebo Přebyslav. 18 stupňů teď máte v Havlíčkově Brodě a v Libici nad Doubravou. Dnes čekáme na Vysočině velkou oblačnost, k večeru od jihozápadu dorazí přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vítr povane přes den mírný, v bouřkách ale může výrazně zesílit. No a co se týká dnešních nejvyšších teplot v kraji Vysočina, tak dívám se tady na předpověď počasí od našich meteorologů a tyto dnes v kraji Vysočina vidí, jak se tak dívám na nějakých, kde to je, tady to je, na nějakých 24 až 27 stupňů.
9: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
10: Pátečním hostem dobrého dopoledne po 11. hodině bude horolezec Michal Kalhotka, který před sebou má další extrémní výzvu. Už v září se chystá na Manaslu, 8. nejvyšší horu světa. Tahle expedice má ale i charitativní podtext. I o tom si budeme povídat.
9: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Skupina Opět a Radeček, písnička Vloupám se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme pátek 21. srpna a koncertem kapely Big Papa dnes v 18 hodin odstartuje dvoudenní městská slavnost Telč, po druhé na jedné vlně. V sobotu budou plout lodě telčských spolků na Štěpnickém rybníce a ve městě budou samozřejmě další koncerty a řemeslný trh, takže se o víkendu v Telči máte na co těšit.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem teď nastoupil do posypové multikády, pojedeme se podívat po Telči.
2: Teď přejíždíme po silnici a za chvíličku odbočíme na městskou komunikaci.
1: Z Telče Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Maškar prochází kolem všech domů v Lipnici nad Sázavou a prakticky u každého se zastaví, promluví s místními obyvateli, kteří pro ně už většinou mají připravené i nějaké občerstvení a samozřejmě příspěvek pro hasiče. Z Lipnice nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hodin 30 minut.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zahájení školního roku v Lukách nad Jihlavou se o dva dny opozdí. Důvodem je nedokončená rekonstrukce školní kuchyně. Na 1. a 2. září proto vedení školy vyhlásilo ředitelské volno. Zahájení výuky je naplánované až na 3. září. Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Ty budou dnes odpoledne a večer postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký vítr a déšť, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a taky kroupy veliké až 2 cm. Český hydrometeorologický ústav varuje, že voda může lokálně zatopit sklepy. Výstraha potrvá do noci na sobotu. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píší, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně dva lidé jsou zranění a otřesy poškodily desítky budov. Jihoamerická země leží na okraji seismicky aktivního tichomořského ohnivého kruhu. Ročně jí zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Před měsícem kvůli otřesům ve středním Peru zemřelo 5 lidí a přes 20 bylo zraněných. Španělský tenista Carlos Alcaraz se bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Vítěz celkem 7 Grand Slamů chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na Instagramu. No a počasí nad Vysočinou bude dnes hodně oblačné, k večeru od jihozápadu dorazí přehánky nebo bouřky, které mohou být i lokálně silné. Vítr ten povane přes den mírný, v bouřkách ale může velmi výrazně zesilovat, nárazy i kolem 90 km v hodině. No a teploty ty se ustálí mezi 23 a 26 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz v Batelově na Jihlavsku stále blokuje nehoda osobního auta směrem na Horní Dubenky, tam na konci obce projedete jen jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli se vrátíme k našemu včerejšímu dopolednímu vysílání, kdy jsme pro vás živě vysílali ze 22. ročníku letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Teď turbo chtěl jsem mít a za chvíli i Petr Spálený a Zdeněk Rytíř, dítě Štěstěny. Dobrý den.

0: Petr Spálený, také Zdeněk Rytíř a dítě Štěstěny v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám všem hezký páteční den. Včera jsme vysílali z Havlíčkova Brodu, kde probíhá 22. ročník letní žurnalistické školy. Naším hostem byl i Jan Novotný, zástupce šéfredaktora E15. Hela Dvořáková se ho ptala, kde je hranice mezi zájmem čtenářů a honbou za vysokou sledovaností.
1: Ono, my se tím zabýváme skoro každý den tady tím, protože samozřejmě jsme nuceni mít, vykazovat nějaká čísla, mít nějakou čtenost. Pokud nebudeme čteni, tak ani ta velká témata, za která my považujeme prostě to, co je důležité pro veřejnost, tak nebudou mít své čtenáře. Takže my samozřejmě potřebujeme mít nějaké zázemí. A takže do určité míry, stejně jako všechny ostatní komerční média, ty takzvané kliky samozřejmě honíme. Na tom se asi nic nezmění. Ale důležité je ve chvíli, kdy přijde téma, které se třeba zdá na zpracování složité, že bude trvat dlouho, že se mu bude muset ten člověk opravdu třeba celý týden i možná déle věnovat. A ty kliky nám budou chybět, třeba z jeho strany. Tak je důležité v té chvíli udělat to rozhodnutí a říct si, že to opravdu stojí za to, že to opravdu téma důležité. A že nakonec vlastně my na tom můžeme i vydělat, protože to téma budeme mít jako jediný a budeme ho moci dál rozvíjet, budeme v tom tématu napřed před ostatními. Takže toto rozhodnutí si myslím, že dělám, pokud můžu, docela často a vyplácí se nám.
0: Řekl Jan Novotný. Hostem dobrého dopoledne bude dnes po 11. hodině Michal Kalhotka, který má před sebou velký počin. Už v září se chystá na Manáslu, osmou nejvyšší horu světa, a to bez kyslíku a v solovém stylu. Co ho k výstupu vede a koho se rozhodl touto výpravou podpořit? Na to se ho po 11. hodině bude ptát Petr Janáček.

0: byla švédská skupina ABBA v 5 hodin a 48 minut.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes bude hodně oblačno, k večeru od jeho západu dorazí přehánky nebo bouřky, ty mohou být i silné, vítr povane přes den mírný v bouřkách, ale může výrazně zesilovat. Čekáme nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Teploty na Vysočině se dnes ustálí mezi 23 až 26 stupni Celsia. Za chvíli s námi na Českém rozhlasu Vysočina budou makovičky, zaměří se na kouzelníky. Jsou kouzla kouzelníků opravdová?
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: má kouzelnický klobouk a kouzelnou hůlku a třeba vyčaruje míček. On si může sunat ten klobouk z hlavy a on si vezme prostě tu hůlku a takhle s ní zatočí a potom může vytáhnout z toho klobouku králíka.
1: Živého?
0: Jo, třeba živého.
2: On ty kouzla, tak je chytrej, tak to nějak vymyslel, co již třeba nikdo nedokáže.
3: On třeba, když má krabičku, tak tam dá třeba kuličku a má tam zakryté tím palcem. Pak tu krabičku zavře, palec dá pryč. Takový kouzla jsou fejkový.
0: Pak to tam jenom strče a pak to lidi překvapí, jakože to je doopravdické, ale to je jenom hra.
2: Někdy je to i trik.
0: Míček mu furt utíkat, měl ho za záda, za uchem a to bylo v domě Kurtury. Makovičky.

0: tady s námi bude Marcela Holanová v písničce Cesty lásek.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dlouhodobé sucho podle vinařů pomohlo burčáku. Archeologové z Akademie věd zkoumají ohniště stará desítky tisíc let. Zjišťují, jak naši předci oheň využívali. Úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům. Vyplývá to z dat Španělska nebo Německa. A počasí čekáme velkou oblačnost, později odpoledne dorazí bouřky, teploty do 26 stupňů. I v pátek 21. srpna vysíláme zprávy. Dobrý den přeje Jakub Diviš. Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat.
3: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi. A myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
1: A podrobnosti o výrobě burčáku na Vysočině přidáme v našem vysílání zhruba za 20 minut. Pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na Jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništích hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
4: Snažíme se studovat ten pozostatek toho ohniska jako artefakt.
5: Říká vedoucí výzkumu Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
4: My se snažíme získat informace, co například lidé používali jako palivo, či se funkce toho ohně menila časem.
5: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní prostředí. To jim může prozradit víc o době, kdy tu lidé žili. Doplňuje jí kolega Martin Novák.
6: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů a ještě okrem toho kultury, která vlastně souvisí s tou prvou migrací anatomicky moderného člověka do Evropy.
5: Vědci nyní čekají laboratorní analýzy. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo Německa.
7: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase play-off konferenční ligy na stadionu skotských Rangers 0-1. Od 74. minuty Severočeši hráli v přesile po vyloučení domácího Devlina. Podle jabloneckého kouče Luboše Kozla ale s počáteční převahou nenaložili ideálně.
8: Trošku jsem nespokojený vlastně s tím závěrem toho zápasu, kdy jsme vlastně měli výhodu jednoho muže na hřišti a my

0: výrazně zesilovat, nárazy i kolem 90 km v hodině a teploty ty se dnes ustálí mezi 23 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na kilometru 135,5 ve směru na Brno stojí na zpevněné krajnici v odstavném pruhu dodávka a je uzavřená. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přejeme vám krásné páteční ráno, máme 21. srpna, 5 minut po 6. hodině. Už zítra odpoledne odstartuje další ročník akce Jazz na Roštejně. V sobotu se začíná ve 14 hodin. Vystoupí třeba Dixie Friends, Libor Šmoldas kvartet, Jana Koubková kvartet anebo Jan Smikmátor. Podrobnosti najdete na webu www.hrad-roštejn.cz anebo v našem vysílání stačí si najít audioarchiv ze středy 19. srpna, kdy jsme po 11. hodině zpovídali Kateřinu Rozinkovou, kastelánku Roštejna, a ta právě o této akci hovořila.

0: 6. hodina 14. minuta. Přejeme pohodové páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Po 13. hodině tady bude paní doktorka Kateřina Cajdamlová a Patrik Rozehnal s poradnou o zdraví a zdravém životním stylu. O čem ta dnešní poradna bude? Co budete probírat? Prozraďte. Přeji hezké ráno oběma.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
2: Máte pocit, že se vám lepí pusa? Špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
1: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
2: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
1: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
1: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je sucho v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Už jste ochutnali letošní burčák? Vinařství, vinárny i obchody na Vysočině jej už začínají nabízet. Má být tento rok hodně sladký. Jak moc, to zjistíme už za chvíli z jedné vinice na Třebíčsku.
1: Počasí.
0: Dnes v pátek 21. srpna čekáme na Vysočině převážně velkou oblačnost. K večeru od jeho západu dorazí přehánky nebo bouřky. Mohou být i silné. Vítr přes den povane mírný, v bouřkách ale může výrazně zesilovat. Čekáme nárazy kolem 90 km za hodinu. A co se týká dnešních denních teplot, tak na Vysočině podle našich meteorologů naměříme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pátečním hostem Dobrého dopoledne po 11. hodině bude horolezec Michal Kalhotka, který před sebou má další extrémní výzvu. Už v září se chystá na Manaslu, osmou nejvyšší horu světa. Tahle expedice má ale i charitativní podtext. I o tom si budeme povídat.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: To byl Xindl X a proměna 7 minut před 6:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Začal prodej letošního burčáku z vinic na Vysočině. V kraji se tradičně stáčí kolem 20. srpna. Podle vinařů prý bude díky dlouhodobému suchu slačí než obvykle. Například zaměstnanci vinařství v Kojeticích na Třebíčsku už začali do obchodů a gastropodniků rozvážet první bedny s naplněnými PET lahvemi.
1: Co vám někdy stalo, že vám to vybouchlo v autě?
2: Nestalo, ale slyšel jsem to z vyprávění, nebo doma mi to jednou bouklo ve skřínce a skřínka na vyhození. To je takový lepkavý a agresivní, že se to špatně uklízí. Ale
1: snad jsou všechna víčka povolená.
2: Jsou 100%, protože mi to tam jenom takhle jako nacvaknem. Jo.
3: Mirek Pokorný vyráží s první várkou letošního burčáku z vinařství v Kojeticích na Třebíčsku. Václav Pech z Jemnice si pro něj přijel osobně. Bude ho prodávat ve svém obchodě.
4: Počítáme tak těch 750 litrů, že bychom asi mohli za tu sezónu prodat.
1: A lidé mají zájem?
4: Určitě, ano. Naučili se, chutná jim, takže pokračujeme dál jako každý rok.
3: Kvůli dlouhodobému suchu dostane majitel vinařství Lubomír Lampíř z Hroznů míň moštů.
5: Cukernatost je vyšší, jak bývala. Těch bobulích, takže nemusíme doslazovat nic. Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
3: S prodejem burčáků v tomto týdnu začala i majitelka jihlavské vinárny Petra Hrdinová. Odebírá ho z jižní Moravy.
6: Tak, lidi mají zájem o burčák, stále jim chutná burčák, akorát Jihlava je vylidněná, tak je to takový slabší zatím.
1: Jak je to na začátku?
6: Je to na začátku. Postupně volají, ale chodějí.
1: Tak vám děkuji.
6: Naschledanou.
3: Průměrná cena za jeden litr burčáku se letos pohybuje od 90 do 100 korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Není.

0: Děkujeme, dobré páteční ráno, jsou tu zprávy a Jakub Diviš.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. Ve 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíc jich je na Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí. Naopak nejméně na Rychnovsku, tam jsou zájemci jenom 2. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Dvě nově zrekonstruované historické tramvaje T3 zítra vyjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moct potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Přesně před 67 lety se Havajské ostrovy trvale připojily ke Spojeným státům. Havaj se tak stala 50. a posledním státem USA. Souostroví v Pacifiku objevil v 18. století Angličan James Cook. O zhruba 100 let později území Spojené státy anektovali. Na jednom z ostrovů vybudovali námořní základnu Pearl Harbor. Japonský útok na ně v prosinci 1941 vedl ke vstupu Spojených států do druhé světové války. Přidáme taky informace ze sportu. Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Jeden zápas bude za červenou kartu v utkání proti Artisu Brno chybět taky ostravský Vasilij Sinavský. A zbrojovka Brno ta zaplatí pokutu 30 000 korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci. 16 stupňů teď naměříte třeba v Moravských Budějovicích nebo na Svratouchu, 17 hlásí Havlíčkův Brod nebo Velké Meziříčí. K večeru od jeho západu dorazí na Vysočinu přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vítr ten povane přes den mírný, v bouřkách ale může výrazně zesilovat a teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 ve směru z Prahy do Brna počítejte na kilometru 135,5 s uzavřeným odstavným pruhem. Blokuje ho nepojízdné nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Doktor Damdydam, tato písnička byla dlouho považována za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových. Po několika desetiletích se ale objevila skutečná rareta. Už v září roku 1968, totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, naspíval Václav Neckář melodii svého bratra Jana a text Ivo Fischera a vznikla z toho skladba Píseň pro mne. Jaké byly okolnosti jejího vzniku, to v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina řekneme už za malou chvíli. Přejeme všem úspěšný den.
1: Dobré

0: 2022 máme 21. srpna a u příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Damdydam z roku 1970. Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968 vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdydam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: To byl Václav Neckář, píseň pro mne v 6.47.
1: Počasí.
0: Je tu předpověď počasí, o tu se na Českém rozhlasu Vysočina postará meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaký bude ten dnešní páteční den?
2: Tak převažovat nám spíše bude velká oblačnost, ráno ještě musíme počítat s nějakou mlhou a jinak očekáváme jenom ojedinělé přehánky nebo bouřky, to hlavně teda v těch ranních a potom odpoledních hodinách, potom později odpoledne a k večeru už těch srážek bude více, to čekáme přibývání od jihozápadu, přehánek, deště i bouřek a ty nejvyšší teploty dneska od 23 do 26 stupňů, vzhledem k tomu, jak se to vlní, tak zatím stále je ta lokalizace a intenzita těch večerních srážek taková jako trošičku nejistá. Vítr by nám k tomu měl vát slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, potom se nám později odpoledne začne měnit na mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu, ale v těch bouřkách nám může i přechodně výrazně zesílit. Tam se nedá vyloučit, že i ty nárazy by mohly dosáhnout rychlosti kolem 90 km za hodinu a později večer se nám potom začne měnit na severozápadní.
0: Jaké počasí nám nabídnete o víkendu?
2: Tak ještě ta noc sobotu, tu zahájíme velkou oblačností na většině území s deštěm nebo přehánkami, místy i bouřky, ty můžou být teda i takové ještě stále silnější, ale k ránu by mělo začít těch srážek i oblačnosti ubývat, ty nejnižší teploty od 15 do 12 stupňů a ještě ze začátku té noci stále takové větrno, tam čekáme přechodně ten vítr čerstvý, západní až severozápadní do 30 kilometrů za hodinu a v nárazech může dosáhnout 55 až 70 kilometrů za hodinu. Potom přes den už by, kromě teda z severu a západu kraje, kde by mělo být převážně oblačno, čekáme spíš takové polojasno během dopoledne, ale odpoledne, ale ta přechodně zvětšená oblačnost může být nejenom na tom severu a západě kraje. Ty přehánky čekáme jenom ojediněle a to hlavně teda v té severní a západní části kraje a na večer už by nám mělo dále začít ubývat oblačnosti. Ty nejvyšší teploty v sobotu 21 až 24 stupňů a přes den už by nám měl vát jenom vítr mírný západní směru do 20 km za hodinu. No a neděle tam čekáme většinou slunečno, jasno až polojasno, jenom během dne nám může být i přechodně zvětšená oblačnost do oblačna a ty nejnižší teploty od 13 do 9 stupňů, nejvyšší od 19 do 23 stupňů a vát nám k tomu bude vítr slabý západních směrů do 15 km za hodinu.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezky na naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: To takhle k lékaři přijde starší muž a že má 75 let, nikdy mu nic nebylo, ale teď ho tady tuhle pícha. Heleďte vy, že máte 75 let. Jak jste se dokázal takhle udržet, takhle svěží? No víte, pane doktore, když jsme se před 50 lety brali s manželkou, jo,

0: rozpieje.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
2: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
1: Písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Česko si připomíná 58 let od vpádu vojska Varšavské smlouvy. Zemědělci začínají kvůli nedostatku krmiva pro dobytek snižovat stavy. Hokejová Dukla Jihlava vyhrála v přípravě na ledě Olomouce 3-1. A čekáme velkou oblačnost, později odpoledne dorazí přeháňky nebo bouřky, teploty do 26 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou. Pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
5: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslovy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
3: Zemědělci začínají snižovat stavy skotu v chovech kvůli suchu, totiž nemají dostatek krmiva. Podle Zemědělského svazu České republiky nechávají základní stáda a prodávají hlavně bíky ve výkrmu a telata.
6: Agropodnik Košetice má 2700 kusů dobytka. Podle předsedy představenstva Zdeňka Duvka sklidili polovinu potřebného krmení a začali snižovat stavy.
7: Prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu. Snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
6: V plánu je prodat 600 kusů bíků. Stavy snižují podle předsedy Českého zemědělského svazu Martina Píchy i jinde.
8: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše bíky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
6: Problém prohlubuje i fakt, že zemědělci musí už delší dobu překrmovat i volně pasoucí dobytek. Z pomezí Vysočiny a středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Francie, Velká Británie a další země vyzvali Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
9: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejisté Olomouce v přípravě podruhé v řadě prohráli. Na vlastním stadionu podlehli Dukle Jihlava 1-3. Olomouc si příliš mnoho šancí nevyužila a snížila až gólem Givajsiho 9 vteřin před koncem zápasu. Trenér Petr Fiala po porážce s prvoligovým týmem s výkonem Olomouce spokojený nebyl.
10: Když jsme hráčům říkali, že Jihlava, když je prvoligové mužstvo, tak má velké ambice a hrajou velice nepříjemný hokej, bruslivý a ta kvalita tam je a není možný z naší strany, aby jsme úplně tomu nepřistoupili tak, jak je potřeba. A pak už se to špatně honí v tom zápase. Tím, jak nám odskočili na 2-0, tak snaha tam sice byla, ale šance tam nebyly.
4: Počasí.
3: Černovice teď po ránu hlásí 15 stupňů, Chotěboř 18. Dnes čekáme nebe pokryté převážně velkou oblačností a k večeru od jihozápadu dorazí přehánky nebo bouřky, které mohou být lokálně i silné. Vítr ten povane přes den mírný, v bouřkách ale může velmi výrazně zesilovat.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: 7:05, okop kolem hráze a v něm navrtané desítky úzkých trubek. Právě takto to v těchto dnech vypadá na hráze rybníka Kalvárie v Jihlavě. Proč? To nám po 7:45 prozradí ve své reportáži František Jirků. Teď už vás probouzí Helena Vondráčková.
0: Dobré ráno

0: 7 hodina 11. minuta, máme tady pátek 21. srpna roku 2026 a tak samozřejmě i Petr Jungmann ve svém kalendáři připomene srpnové události roku 1968.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
3: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
2: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila Pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy. O síle až 500 000 vojáků.
3: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
2: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: A to judista Lukáš Krpálek.
5: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
2: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
5: Počítám je.
2: Samantha ze Sexu ve městě.
5: Letos?
2: A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový je rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 7 hodina 17. minuta, za chvíli tady bude Pokáč s písničkou Solitér a Lenka Filipová zaspívá Jenom blázni se radujou.
1: Počasí.
0: Je před námi páteční den, bude převážně oblačný, k večeru od jeho západu dorazí přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vítr povane přes den mírný, v bouřkách ale může velmi výrazně zesilovat. Čekáme i nárazy kolem 90 km za hodinu. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Pátečním hostem dobrého dopoledne po 11. hodině bude horolezec Michal Kalhotka, který před sebou má další extrémní výzvu. Už v září se chystá na Manaslu, 8. nejvyšší horu světa. Tahle expedice má ale i charitativní podtext. I o tom si budeme povídat.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Rád bych si

0: dospíváš?
1: Tak to byl tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina Pokáč, dospíval v 7 hodin a 22 minut. Tady je Český rozhlas Vysočina, ucpat i nejmenší díru. Právě to teď chtějí technici, kteří opravují hráz rybníka Kalvárie na největším jihlavském sídlišti. Aby nadále nepropouštěla vodu, tlačí do ní speciální hmotu, která má zaplnit veškeré pukliny. Do hráze proto navrtali desítky sond.
2: V bílé dodávce na hrázi je stroj, který vhání hmotu do tělesa hráze. V té hrázi je udělaný do oblouku takový, místy je to až zákop, místy ne, a v tom jsou takové, vypadá to, jako kdyby se do toho měla strkat tryska, prostě takové úzké profily.
3: Na té linii jsou zavrtané injektážní sondy. Hmm. A ty injektážní sondy jsou zavrtané od 4 do 7 metrů hloubky.
2: Práce pozoruje také Jan Body, který celý postup navrhl.
3: Jsou to kapaliny
2: a tím tlakem, když se dostane, tak
3: ano, a když se to dostane dolů, tak oni během 5 minut reagují a budou tuhé. Takže ono se to šíří v tom propustném prostředí a potom se to zatuhne a tím uzavře cestu vody.
4: Dobrý! Dali!
2: Sonda je plná, protože hmota už se kolem ní začíná tlačit ven.
5: My jsme se teda stáli před otázkou, jestli kompletně rozebrat celou hráz a celou ji přeskládat znovu, což by byla velmi nákladná a velmi dlouhá akce.
2: Náměstek primátora z hnutí ANO Radek Popelka.
5: A jsme rádi, že jsme narazili na technologii, která nám pomůže vlastně ty prasklinky, které jsou někde mezi původním skalním podložím a právě tou sypanou hrází, zacelit.
2: Po opravách bude rybník znovu sloužit hlavně k zadržování vody z dešťů, k čemuž byl i postavený. Chybí mu totiž jakýkoliv přítok. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám krásné páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Jsou tu krátké zprávy, připravil je pro vás Jakub Diviš.
1: 7 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zahájení školního roku v Lukách nad Jihlavou se o dva dny opozdí. Důvodem je nedokončená rekonstrukce školní kuchyně. Na 1. a 2. září proto vedení školy vyhlásilo ředitelské volno. Zahájení výuky je naplánované až na 3. září. Meteorologové varují před dalšími silnými bouřkami. Ty budou dnes odpoledne a večer postupovat hlavně přes Čechy a západní část Moravy. Doprovodit je může prudký déšť, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a kroupy velké až 2 cm. Český hydrometeorologický ústav varuje, že voda může lokálně zatopit sklepy. Výstraha potrvá do noci na sobotu. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píší, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně dva lidi jsou zranění, otřesy poškodily desítky budov. Jeho americká země leží na okraji seismicky aktivního tichomořského ohnivého kruhu. Ročně jí zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Před měsícem kvůli otřesům ve středním Peru zemřelo 5 lidí a přes 20 bylo zraněných. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Vítěz celkem 7 Grand Slamů chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na Instagramu. No a počasí nad Vysočinou bude dnes hodně oblačné. K večeru od jihozápadu dorazí přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vítr ten povane přes den mírný, v bouřkách ale může velmi výrazně zesilovat s nárazy i kolem 90 km v hodině. No a teploty ty se ustálí mezi 23 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici 19, to je tah z Humpolce směrem na Tábor, vás dnes omezí silničáři u Pelhřimova. Od sjezdu do centra města až ke starému Pelhřimovu budou čistit kanalizaci. Tak tam počítejte se zpomalením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7 hodina 33. minuta.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: Tak to byly Nedvědi, Máme jen sebe. Vypadá to na elektrizující ráno. Napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Martin Písařík vám to teď v rubrice Co v učebnicích nebylo prozradí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dospívala Cher ve 7:45 na Českém rozhlasu Vysočina. Umí kouzelníci opravdu kouzlit? Nad tím se za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina zamyslí naše makovičky.
1: Počasí.
0: Máme tady 21. srpnový den, pátek na Vysočině bude hodně oblačný, k večeru od jeho západu dorazí přehánky nebo bouřky, ty mohou být i silné. Vítr povane přes den mírný, v bouřkách ale může velmi výrazně zesilovat. Čekáme nárazy kolem 90 km za hodinu a odpolední teploty se ustálí mezi 23 až 26 stupni Celsia.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky někdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla Tereza Karendlová, za chvíli další dáma, na kterou už ale bohužel můžeme jenom vzpomínat, Iveta Bartošová v písničce Můžeš lhát. Teď 9 minut před 8 hodinou jsou s námi okouzlené makovičky.
1: Makovičky.
2: Kdo je to kouzelník?
3: Má kouzelnický klobouk a kouzelnou hůlku a třeba vyčaruje míček. On si může sundat ten klobouk z hlavy a on si vezme prostě tu hůlku a takhle si ji zatočí a potom může vytáhnout z toho klobouku králíka.
2: Živého?
3: Jo, třeba živého.
4: On ty kouzla, tak je chytrej, tak to nějak vymyslel, co ještě třeba nikdo nedokáže.
5: On třeba, když má krabičku, tak tam dá třeba kuličku a má tam zakryté tím palcem. Pak tu krabičku zavře, palec dá pryč. Takový kouzla jsou fejkový.
6: Pak to tam jenom strče a pak to lidi překvapí, jakože to je doopravdické, ale to je jenom hra.
4: Někdy je to i trik.
6: Míček mu furt utíkat, měl ho za záda, za uchem a to bylo v domě kultury.
1: Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT 2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
5: Osm hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Hladina rybníka Kalvárie v Jihlavě zůstane i nadále nízko. Dlouhodobé sucho podle vinařů pomohlo burčáku. Archeologové z Akademie věd zkoumají ohniště stará desítky tisíc let, zjišťují, jak naši předci oheň využívali. A čekáme velkou oblačnost, později odpoledne dorazí přehánky nebo bouřky, teploty do 26 stupňů. Je pátek 21. srpna a ladíte zprávy s Jakubem Divišem. Hladina vody v rybníku Kalvárie na sídlišti Březinky v Jihlavě v budoucích letech výrazně nestoupne. Město s jejím zvyšováním nepočítá. V předchozích letech přitom naplněnost bývala výrazně vyšší. Voda z nádrže se ale ztrácela kvůli propustnosti hráze. Pokračuje náměstek primátora z ANO Radek Popelka.
6: Ta hladina bývala o nějaký metr, metr a půl určitě výš než je dneska. Ale léta už se prostě udržuje na tomto minimu. Specifikem Kalvárky je, že to nemá vlastně žádný příklad. To, co tady vidíte, je voda ze střech a z okolí.
5: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo letos nutné doslazovat, vysvětluje.
7: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
5: Pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na Jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništích hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
8: Snažíme se studovat ten pozostatek toho ohniska jako artefakt.
9: Říká vedoucí výzkumu Katarína Adamiková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
8: My se snažíme získat informace, co například lidé používali jako palivo, či se funkce toho ohně menila časem.
9: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní

0: 53.
1: 8:05 máme pátek 21. srpna, to znamená, že dětem pokračují velké letní prázdniny. Pokud je o víkendu chcete

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je se mnou Jarda Hypochondr, přeju ti hezké ráno.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Rok se s rokem sešel. Co se tuto neděli u Robinsona bude dít?
1: No tak máme opět výročí, tentokrát 11. už, tak to nebude tak velké, jak to 10. Ale bude to parádní. Každopádně vstup zadarmo a je to kolem Robinsonu. Na trávníku před Robinsonem postavíme atrakce, postavíme tam velkokapacitní stan, pódium, no a bude tam spousta vystoupení, zábavy, přijde dinosaurus Valík, zahraje tam třeba se mnou divná parta, no bude tam spoustu tanečníků a tak dále a bude to hezký.
0: Začíná se ve 13 hodin, bude tam i bojovka. O co se hraje?
1: No tak každý dostane, kdo přijde, takový lísteček a musí splnit všechny úkoly. Ve chvíli, kdy splní všechny úkoly, to znamená třeba vyleze na bedínky a to vůbec není jednoduché, kdo to zná, tak ví, že se může dostat do velké výšky, nebo já nevím, třeba sjede nějakou klouzačku a tak dále. Tak když splní všechny tyhle ty podmínky, tak jde do slosování, no a potom se hraje o vstupenku celoroční do Robinsona.
0: My tam ještě budeme moci obdivovat matičku Zemi, měsíc?
1: Ano, přesně tak. Hvězdárna Žebrák nám tam doveze nádherný takový nafukovací koulek, dalo by se říct, a je to vlastně měsíc Země a teď nevím, co ještě, Mars, myslím, no a je to opravdu nádherný.
0: Zašplouchej.
1: Budeme... Ano, šplouchám, já se omlouvám, ale já jsem zrovna v bazénu.
0: Nemusíš se omlouvat za to, že se máš teď dobře. Teď si užívej pohodičku v bazénu, ale v neděli už od rána se bude makat na tom, aby se Robinson den vydařil.
1: No přesně tak. Zvu všechny děti.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádi.

0: 8.17. Kvůli suchu nenarostl dostatek krmiva pro dobytek. Zemědělci proto začínají zvířata prodávat. Například agropodnik v Košeticích na Pelhřimovsku musí snížit stavy o 600 kusů. Prodává bíky i telata. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Pátek bude na Vysočině velmi oblačný, k večeru od jeho západu dorazí přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. V bouřkách bude mít vítr i nárazy kolem 90 km za hodinu. Teploty, ty odpolední, budou na Vysočině mezi 23 až 26 stupni Celsia. Za chvíli Miraj, vedle tebe usínám.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byla skupina Miraj, Vedle tebe usínám. Sucho v Česku ničí úrodu. Malé množství srážek a velká horka zhoršují růst krmných plodin, jako jsou kukuřice a pícniny. Zemědělci proto mají krmiva pro zvířata nedostatek. Bíky a taky telata kvůli tomu prodává agropodnik Košetice, který hospodaří na pomezí středních Čech a Vysočiny.
1: S předsedou představenstva agropodniku Košetice Zdeňkem Duvkem jsme teď přišli do areálu. To, co se nám tady teď ozývá, jsou vaše telátka.
2: Ano, to je naše mladá generace.
1: Právě i tady ta generace je ohrožená, protože nenarostlo krmivo pro dobytek.
2: V podstatě po dvou sklizních jetelovina, trav, luk. Máme sklizeno asi tak polovinu množství, které jsme potřebovali.
1: Budete muset snižovat dobytek, vy máte jak výkrm bíku, tak do jiné krávy.
2: My už jsme i začali, prodáváme malá telata, prodáváme zástav skot do výkrmu, snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
1: Problémy mají nejenom velké podniky, obavy, čím nakrmí dobytek, stresují i farmářku Lucii Patákovou z Votická.
3: Chybí nám okolo 1000 tun. Už nedáváme seno do krmení vlastně pro krávy, do jiných přidáváme slámu, nastavujeme tam, jakoby šetříme, kde se dá, držíme je zkrátka.
1: Problém prohlubuje podle Kamila Maláta, ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu, i fakt, že ani volně pasoucí dobytek nemá na loukách co spásat.
4: Chovatelé na pastvinách musí zvířata přikrmovat už delší dobu, tím se jim tenčí zásoby, které měly připravené na zimní období, a snižování stavu chovaných zvířat tak bude naprosto reálné.
1: Zemědělský svaz České republiky už právě od zemědělců o snižování počtu dobytka podle předsedy Martina Píchy dostává.
5: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše bíky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
1: Větší prodej zvířat podle Martina Píchy způsobí nezdravý nadbytek produkce a v dalších letech může být nabídka hovězího naopak nižší. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina One More Time, přiblížila se půl devátá a to znamená, že nás čekají krátké zprávy s Jakubem Divišem.
1: 8 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. Ve 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíc jich má na Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí. Naopak nejméně na Rychnovsku. Tam jsou zájemci jenom 2. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Dvě nově zrekonstruované historické tramvaje T3 zítra vyjedou do provozu v Praze. Lidé je budou moct potkat na takzvané nostalgické lince číslo 23 mezi Královkou, Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Vozy nechal opravit dopravní podnik hlavního města. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Před 67 lety se Havajské ostrovy trvale připojily ke Spojeným státům. Havaj se tak stala 50. a posledním státem USA. Jsou ostroví v Pacifiku objevil v 18. století Angličan James Cook. O zhruba 100 let později území Spojené státy anektovali. Na jednom z ostrovů vybudovali námořní základnu Pearl Harbor. Japonský útok na ni v prosinci 1941 vedl ke vstupu Spojených států do druhé světové války. Přidáme také informace ze sportu. Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Jeden zápas bude za červenou kartu v utkání proti Artisu Brno chybět ostravský Vasilij Sinavský. A Zbrojovka Brno zaplatí pokutu 30 000 korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci. A 17 stupňů teď naměříte třeba v Moravských Budějovicích, 18 v Přibyslavi a 19 na Svratouchu. K večeru od jihozápadu dorazí na Vysočinu přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vítr ten povane přes den mírný, v bouřkách ale může výrazně zesilovat. A teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pro řidiče mířící po dálnici D1 až do Brna máme varování. Zhruba od kilometru 184 budete popojíždět vlivem silného provozu. O kus dál na kilometru 178 navíc probíhá vyšetřování nehody auta s motorkou. Zdržení až do Brna zhruba na 15 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 8 hodina 33. minuta, tady je Český rozhlas Vysočina, teď i skupina Jelen s Jenou Kiršner. Co bylo dál? Dobrý den.
4: Někdy.

0: 7.40, máme pátek 21. srpna. Jste na Českém rozhlasu Vysočina, je Libo Burčák. Na Vysočině začal prodej letošního burčáku právě z Vinice na Vysočině. V kraji se tradičně stáčí kolem 20. srpna. Podle vinařů prý bude díky dlouhodobému suchu slačí než obvykle. Například zaměstnanci vinařství v Kojeticích na Moravě už začali do obchodů a gastropodniků rozvážet první bedny s naplněnými petlahvemi.
1: Co vám někdy stalo, že vám to vybouchlo v autě?
2: Nestalo, ale slyšel jsem to z vyprávění, nebo doma mi to jednou bouchlo ve skřínce a skřínka na vyhození. To je takový lepkavý a agresivní, že se to špatně uklízí, ale...
1: Snad jsou všechna víčka povolená.
2: Jsou 100%, protože mi to tam jenom takhle jako nacvaknem. Jo.
3: Marek Pokorný vyráží s první várkou letošního burčáku z vinařství v Kojeticích na Třebíčsku. Václav Pech z Jemnice si pro něj přijel osobně, bude ho prodávat ve svém obchodě.
4: Počítáme tak těch 750 litrů, že bychom asi mohli za tu sezónu prodat.
1: A lidé mají zájem?
4: Určitě, ano. Naučili se, chutná jim, takže pokračujeme dál jako každý rok.
3: Kvůli dlouhodobému suchu dostane majitel vinařství Lubomír Lampíř z Hroznů míň moštů.
5: Cukernatost je vyšší, jak bývala. Těch bobulích, takže nemusíme doslazovat nic. Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
3: S prodejem burčáků v tomto týdnu začala i majitelka jihlavské vinárny Petra Hrdinová. Odebírá ho z jižní Moravy.
6: Tak, lidi mají zájem o burčák, stále jim chutná burčák, akorát Jihlava je vylidněná, tak je to takový slabší zatím.
1: Jak je to na začátku?
6: Je to na začátku. Postupně volají, ale chodějí.
1: Tak vám děkuji. Naschledanou.
3: Průměrná cena za jeden litr burčáku se letos pohybuje od 90 do 100 korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Třebíčsku.

0: To byl Cliff Richard minutu před 8:45.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteorolog Mojmír Martin. Přeji vám dobrý den.
2: Pěkné ráno.
0: Začíná 21. srpnový den. Jaký bude z pohledu počasí tady na Vysočině?
2: Spíše bude převažovat velká oblačnost, i když přechodně se může nějaký slabý sluneční svit objevit. Přeháňky nebo bouřky se budou vyskytovat pouze výjimečně, ale později odpoledne a večer od jeho západu bude přeháněk, deště a bouřek podstatně přibývat a mohou být i velmi silné, zejména v té severozápadní části kraje se mohou vyskytnout i nárazy větru kolem 90 kilometrů za hodinu, přívalové srážky a také menší kroupy. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů, slabý proměnlivý vítr, který teď fouká, se bude později odpoledne měnit na mírný jihovýchodní, no a v bouřkách může tedy velmi výrazně zesilovat. Později večer se vítr začne měnit na severozápadní.
0: Pojďme si prosím rozebrat víkendovou předpověď pro Vysočinu.
2: Začnu nocí na sobotu, ta by měla být zatažená až oblačná, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, zpočátku se ještě budou vyskytovat i bouřky kránu, pak začne srážek a částečně oblačnosti ubývat. 15 až 12 budou nejnižší noční teploty, no a foukat bude zpočátku čerstvý západní a severozápadní vítr s nárazy až 70 km za hodinu, postupně se bude ten vítr zmírňovat. No a zmírňování větru čekáme vlastně během celé soboty, kdy bude polojasno až oblačno, budou se místy vyskytovat přeháňky, hlavně na severu a západě kraje, no a večer se pak bude vyjasňovat. 21 až 24 stupně budou nejvyšší sobotní odpolední teploty.
0: A aby ten víkend byl kompletní, tak poprosím ještě o vyhlídky na neděli.
2: Neděle bude taková už klidná, jasná až polojasná, během dne se oblačnost může přechodně zvětšit, ale mělo by to být beze srážek, 13 až 9 stupňů ranní teploty, 19 až 23 odpolední a k tomu slabý severozápadní vítr.
0: Předpovídá meteorolog Mojmír Martin. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Loučí se Robin Šalamon, přeju vám krásný víkend, budu tu opět v pondělí v 5 ráno. Dnes po 9. hodině se na vás těší Petr Janáček. Jeho hostem po 11. hodině bude Michal Kalhotka, který má před sebou velký počin. V září se totiž chystá na Manáslu, 8. nejvyšší horu světa, a to bez kyslíku a v solovém stylu. Co ho k výstupu vede a koho se rozhodl touto výpravou podpořit, to se dozvíte dnes mezi 11. až 12. hodinou na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
4: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Vládo, řekni fór.
1: To takhle k lékaři přijde starší muž a že má 75 let, nikdy mu nic nebylo, ale teď ho tady tuhle pícha. Heleďte vy, že máte 75 let. Jak jste se dokázal takhle udržet, takhle svěží? No víte, pane doktore, když jsme se před 50 lety brali s manželkou, jo, slíbili jsme si, že se nebudeme hádat, no, a že...

0: prospieje.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: První školní den začne na základní škole v Lukách nad Jihlavou až 3. září. Zemědělci začínají kvůli nedostatku krmiva pro dobytek snižovat stavy. Dva aktivisté z Hongkongu podle soudu podněcovali ke svržení čínského režimu, když připomněli oběti masakru na náměstí Nebeského klidu. A počasí čekáme velkou oblačnost, později odpoledne dorazí přehánky nebo bouřky, teploty do 26 stupňů. Vítejte u poslechu zpráv, které připravil Jakub Diviš. Zahájení školního roku v Lukách nad Jihlavou se o 2 dny opozdí. Důvodem je nedokončená rekonstrukce školní kuchyně. Na 1. a 2. září proto vedení vyhlásilo ředitelské volno. Zahájení výuky je naplánované až na 3. září.
2: Školní rok začne v Lukách nad Jihlavou ve čtvrtek o 7:30 ráno. Žáci z druhých a vyšších ročníků se sejdou v kmenových učebnách. První ročníky budou mít zahájení ve třídách stacionáře. Výuka navíc bude zkrácená. Družina bude v omezeném provozu. Mateřská škola bude fungovat normálně. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Zemědělci začínají snižovat stavy skotu v chovech, kvůli suchu totiž nemají dostatek krmiva. Podle Zemědělského svazu České republiky nechávají základní stáda a prodávají hlavně býky ve výkrmu a telata.
3: Agropodnik Košetice má 2700 kusů dobytka. Podle předsedy představenstva Zdeňka Duvka sklidili polovinu potřebného krmení a začali snižovat stavy.
4: Prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu. Snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmení. Ani dostatek steliva.
3: V plánu je prodat 600 kusů býků. Stavy snižují podle předsedy Českého zemědělského svazu Martina Píchy i jinde.
5: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše býky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
3: Problém prohlubuje i fakt, že zemědělci musí už delší dobu překrmovat i volně pasoucí dobytek. Z pomezí Vysočiny a středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Soud v Hongkongu dnes uznal vinnými z podněcování ke svržení komunistického režimu 2 bývalé vůdce opozičního Sdružení pro podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číně. Aktivisté v roce 2021 zorganizovali tradiční shromáždění na připomínku obětí masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Prokuratura je potom obvinila na základě Pekingem prosazeného bezpečnostního zákona. Teď jim hrozí až 10leté vězení.
1: Sport.
0: Olomoučtí hokejisté v přípravě prohráli na domácím ledě s prvoligovou Jihlavou 1-3. Hanáci inkasovali 2x ve 2. třetině, následně pak v závěru při hře bez brankáře. 9 vteřin před koncem snížil ranou od modré čáry obránce Petr Geweis, podle kterého nový olomoucký tým stále potřebuje čas na sehrání.
6: Určitě to chce nějaký čas, než si to sedne. A ta sestava se hodně mění, ale to v každém týmu v srpnu, na to se nejde vymlouvat. Byť ta Jihlava takhle hraje asi díl spolu, je to vidět, že jim to sedí, ale my bychom i tak měli mít navrch. No.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme nebe pokryté převážně velkou oblačností a k večeru od jeho západu dorazí přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vítr ten povane přes den mírný, v bouřkách ale může velmi výrazně zesilovat a nárazy mít i kolem 90 km v hodině. Teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Brna do Prahy před Hořicemi na 77. kilometru blokuje odstavný pruh pro poruchu odstavená dodávka. D1 ještě jednou, tentokrát kilometr 126 ve směru na Brno, i tam stojí porouchané auto ve odstavném pruhu. A upozornění taky z Moravských Budějovic, v ulici k Cihelně se střetla 2 osobní auta, nicméně se zvýšenou opatrností byste měli místem projet. Tolik doprava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Do
7: Dobré páteční dopoledne s datem 21. srpna přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina Petr Janáček. Je tu období, kdy cukety jsou všude, kam se podíváte. Už máte cukety z vlastní zahrádky, nebo vám je někdo daroval? Dnešní recept na slané mafiny budou právě z cuket, tak si na něj počkejte. Dorazí s ním Dáša Kubíková hned po písničkách Michala Tučného a Karla Gotta.
1: Dobré

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Máte rádi mafiny? Těsto na ně může být ze spousty různých druhů mouky, může být také mrkvové, ořechové, čokoládové, anebo cuketové. Taková nastrouhaná cuketa je pro mafiny perfektní základ. Přesvědčíte se o tom v dnešním Tipu do kuchyně.
2: Pekli jste někdy mafiny z cuket? Já už jsem je zkoušela ze všeho možného, ale cuketu zatím ne. Přitom je to vlastně podobné jako péct cuketu na plechu jako slaný koláč, nebo třeba jako sladký perník s čokoládou a perníkovým kořením. Těsto na slané mafiny se sýrem je ze základu z nastrouhané středně velké cukety a jedné větší nastrouhané syrové brambory. Po vymačkání přebytečné vody se k tomu přidá 60 gramů hladké mouky a dvě jarní cibulky nakrájené na jemná kolečka. Na řadu přichází strouhaný sýr. Může být parmazánového typu, ale klidně i ajdam nebo gouda, pokud vám v ledničce přebývá 10 až 12 deka. Slané těsto je potřeba okořenit a tak vytáhneme kořenky, čajovou lžičku a sypeme. Sušený česnek se solí, mletý pepř, trochu mleté papriky a všechno důkladně promícháme. Troubu předehřejeme na 190 stupňů. Vymažeme si plechovou formu na 12 mafinů olivovým nebo řepkovým olejem a naplníme ji těstem do 3/4. Pečeme asi 25 minut, až povrch zezlátne. Mafiny jsou hotové. Tahle jednohubka se vlastně nemusí podávat jako oficiální jídlo. Hodí se do krabičky, třeba na výlet jako svačina. Ale když nikam nejedeme, i doma jsou skvělé. Můžeme posypat strouhaným sýrem, bylinkami ze zahrádky a necháme si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Posloucháte dobré páteční dopoledne a 2:45 vám pohodový 21. srpen přeje od mikrofonu Petr Janáček. Hluk letadel a tanků, pocit zklamání i zrady. V Nobrově historii jsou momenty, které jsme sice možná nezažili, ale stejně v nás vyvolávají emoce. Co si v sobě neseme při vzpomínce na srpen 1968 a nástup normalizace, to se pokoušela zjistit organizace Experiment skrz dokument o historii s neherci, kteří ji nezažili. Více uslyšíte už za chvíli.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Marek Ztracený a Léto 95 v rámci dopoledního vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Konstelační metodu možná znáte jen z rodinných terapií. Co se ale stane, když do středu zájmu postavíme naše dějiny a srpen 1968? Jaké pocity v nás může vyvolat pouhá představa a dokázali bychom se vžít do role někoho, kdo se nám z učebnic dějepisu spíše protiví? Takovou otázku si kladl ve svém dokumentu režisér Jan Látal a jeho Czechsperiment. Nevšední dokument bude mít dnes premiéru v rámci festivalu Nevermore 1968 na pražském výstavišti. 100 Čechů a Slováků různého věku v něm dostalo možnost zažít vpád vojsk Varšavské smlouvy tak trochu na vlastní kůži.
1: Nikdy jsem nevěřila KSČ. Byla jsem vyhozena z práce, odsunutá na vesnici, kde dělám podřadnou práci. A nevím, kde jsou moji lidi a nevím, komu můžu věřit.
2: Vžila se do své role jedna z účastníků konstelace. Ta probíhala pod dozorem psychiatra a psychoterapeuta Ivana Verného. Svou úlohu v experimentu si ale každý mohl vybrat sám.
3: Já jsem jako byla v roli mého otce. A úplně teďka mám takový pocit, že jsem i tomu, co se stalo tenkrát, tak jsem tomu i intenzivně jako porozuměla.
2: Vypráví dcera tehdejšího odbojáře.
3: Těším se na to, až s tím tatínkem o tom budu moci povyprávět.
2: Být komunistou nebo proti režimu, podporovat východ nebo západ, pracovat v bezpečnostních složkách. Motivaci vybrat si svou roli měl každý ze stovky Čechů a Slováků jinou.
4: Já prožívám velkou rozporuplnost.
5: Povedz mi ještě, za koho hovoríš?
4: Bezpečnostné silové složky.
6: Jsem jakoby hrdý na něco, ale som aj veľmi zhnusený zároveň. A chcem tu aj byť, aj tu nechcem byť zároveň.
2: Mezi bezejmenými postavami se ve Velké bílé hale pohyboval i Alexandr Dubček, Jan Palach nebo Gustav Husák.
7: Lidé, kteří zaslechli první zprávy z rozhlasu, budí další a vycházejí do ulic.
8: Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa.
2: Každý z nich prožíval invazi varšavských vojsk trochu jinak.
9: Se teraz velmi emočně ulavilo, úplně mám sebe klub.
5: Gustav Husák hovorí, že se mu velmi emočně ulavilo a cítí sebe klub.
9: Akorát má velmi bolia kolena, chrbát, mezi lopatkami a pusty.
2: Celý experiment z pozdálí sledovala tehdejší rozhlasová hlasatelka Dagmar Hazdrová.
10: Rok 1968 byl pro mě opravdu zvláštní.
2: Rozhlasačka z Hradce Králové za okupace spolupracovala na 52 hodinách nepřetržitého vysílání Rádia Svobodná Evropa.
10: Tolik dobra, tolik radosti, tolik těšení, tolik nadějí a pak strašný pád. To zděšení, deziluze, zklamání, podvod, pocit ztracení. Současně jsem žasla nad tím, jak je snadné ten národ umlčet, zastrašit a dokonce i zlomit.
2: Po páteční premiéře na pražském výstavišti se Czechsperiment pustí do přípravy podobných projektů. Věnovat se bude třeba roku 1945 nebo 89. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu přesně bude 9:30, dospívala Věra Špinarová a před námi už dnešní pořad Bejvávalo, které bude o řemeslu, jež má právě u nás na Vysočině neuvěřitelně bohatou a slavnou historii. Řeč totiž bude o sklářství. Jaké to bylo stanout už havé pece jako učeň? Myslíte si, že bylo jednoduché stát se sklářem? Na to právě teď odpoví Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: O tom, jak nebejvalo jednoduché vyučiti se sklářem. To řemeslo bylo obestřeno řadou tajností, osobitých pracovních postupů a sklářských fíglů, které nebylo radno prozrazovat. A tak se dědilo z otce na syna. Časem vznikaly cechy z ušlechťovatelských profesí. Roku 1669 vydal hrabě Kinský malířům a řezáčům skla ve sklárně v Chřibské zvláštní řád. Budiš nám příkladem toho, jak to fungovalo. Podle něj musel být učeň synem některého ze sklářů nebo absolvovat 4 roky učení. Při nástupu byl povinen složit do cechovní pokladny 1 říšský tolar, 2 kopy míšeňských grošů a mistrům dát 0,5 bečky piva. Též s ním museli přijít další 2 muži, kteří se zaručili, že učedník neuteče a ničím se neproviní a zároveň zaplatili 15 grošů. Po vyučení se měl tovaryš rok v cizině učiti nebo pracovati pro některého domácího mistra. Teprve poté mohl požádat o mistrovskou zkoušku, při níž musel prokázat, že pochází z manželského lože, předložit výuční list a zhotovit mistrovský kus. Jako mistrovský kus musel tovaryš za 1,5 na sklo namalovat říšského orla v barvách a s detaily. Též navrhnout na papír 7 svobodných umění. Po zaplacení poplatku 15 kop grošů, daru 4 liber vosku kostelu, musel novopečený sklář uspořádat pro mistry oběd s bečkou piva. No a příště v pondělí o tom, že na svatého Bartoloměje dobrý sedlák žito seje.
1: Bejvávalo.

0: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, teď s kapelou Elán. Co dělá s člověkem časté koukání do modrého světla, které vyzařují například počítače nebo mobilní telefony a ve kterou denní hodinu bychom se tomu měli určitě vyhnout? To už prozradí dnešní vydání Minuty pro zdraví, které uslyšíme za pár málo minut. A nebude chybět ani naše zámecké léto s možností vyhrát krásné ceny.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zdraví.
1: Co dělá modré světlo, které vyzařují počítače, telefony nebo televize s naším zrakem a biologickými hodinami?
2: U modrého světla není ani takový problém vliv na zrak, ono je i přirozenou součástí slunečního záření. Problém je přemíra tohoto světla v nevhodnou denní dobu. A tím myslím dobu, kdy se chystáme jít spát. Přirozeně se k večeru, ještě přirozeněji, když se venku stmívá, tvoří hormon spánku melatonin. A když tuto dobu koukáme na osvětlené displeje mobilů, počítačů a musím uvést i obrazovky televizoru, tak se blokuje produkce tohoto hormonu a my pak můžeme mít problémy s kvalitním spánkem. A nemusí jít jenom o to, že někdo špatně usíná, ale o to, aby se tělo během spánku ideálně zregenerovalo.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Zámecké léto.
1: Také v pátek vám ze Zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny, jsou totiž stejné. A tou cenou, nebo těmi cenami, je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupali do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. Jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
2: Zámecké léto. Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámeckéleto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky, zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No a já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání.
0: No, tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočila. Proč pak nesoutěžil, když měl možnost?
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní, já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení, pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už, ne.
0: To už tedy, to je hrozné, že to řeknu mi pamětníci. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svijanech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.
0: Až hamba mi bylo položit takovou otázku. Takže je to tak, berte to při pátku tak trošku jako dárek. Ne, to říkám nesmysl. Prosím vás, máte pětku a já ji přidávám do losovacího osudí a za chvilinku se dovíme, jak to dopadne. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, jak to dopadne, tak to roztočíme, ne? Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic, paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte zámecké leto, bude i o víkendu v čase výletu, v sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9:45. A od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým zámeckého léta Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Vinařství a obchody v kraji začaly nabízet letošní burčák. Úřady v západní Evropě evidují desítky tisíc úmrtí kvůli vedrům, vyplývá to z dat Španělska nebo Německa. A čekáme velkou oblačnost, později odpoledne dorazí přeháňky nebo bouřky, teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne přeje u zpráv Jakub Diviš. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období Pražského jara a startovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991. Lidé na Vysočině můžou začít kupovat letošní burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku rozváží první objednávky do obchodů a gastropodniků. Zákazníci pro něj chodí i osobně.
2: Počítáme tak těch 750 litrů, že bychom asi mohli za tu sezónu prodat.
3: Václav Pech odebírá burčák z vinařství v Kojeticích na Třebíčsku pravidelně. Prodává ho pak ve svém obchodě v Jemnici. Burčák pro změnu z Jižní Moravy začala tento týden nabízet zákazníkům i majitelka jihlavské vinárny Petra Hrdinová.
4: Tak, lidi mají zájem o burčák, stále jim chutná burčák, akorát i hlava je vylidněná, tak je to takový slabší zatím.
3: Jak je to na začátku?
4: Je to na začátku. Postupně volají, ale chodějí.
3: Litr burčáků letos vyjde v průměru na 90 až 100 korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou taky statistiky z Francie nebo z Německa.
5: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastějšími oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
0: Druhou výhru v přípravě na novou sezónu zaznamenali hokejisté Třebíče. Na ledě druholigového Znojma zvítězili jasně 8-0. Už po půl minutě hry otevřel skóre kapitán horácké Slávie Martin Dočekal. Stejně Třebíč vstoupila i do druhé třetiny, kdy po 42 sekundách zvyšoval na 2-0 Ladislav Bittner. Do konce utkání se pak Třebíč trefila ještě 6krát. Uspěla taky Dukla Jihlava, která vyhrála 3-1 v Olomouci. V přípravě pak po Českých Budějovicích a Mladé Boleslavi zazila už třetí extraligový tým. Počasí. V Bystřici nad Pernštejnem rtuť teploměru ukazuje 19 stupňů, v Havlíčkově Brodě 20. Dnes čekáme nebe pokryté převážně velkou oblačností a k večeru od jeho západu dorazí přeháňky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vítr ten povane přes den mírný, v bouřkách ale může velmi výrazně zesilovat, nárazy i kolem 90 km v hodině. Teploty ty se ustálí mezi 23 a 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 počítejte s kolonami před Brnem. Nejprve budete brzdit zhruba od kilometru 183, tam stojí kamiony v pravém pruhu. Levý pruh jede rychleji. Podobně pak tomu je i o kousek dál, zhruba kilometr 189. Zdržení do Brna zhruba na 15 až 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina pokračuje i po 10. hodině. Vydařený poslední pracovní den tohoto týdne vám od mikrofonu přeje Petr Janáček. Flašinet pro žebráky, houpacího koníka ze stejné doby nebo poklici, která přežila dokonce 3,5 století, to a mnohem více si můžete prohlédnout na místě, kam vás zavede dnešní příběh z Vysočiny už za pár málo minut.
1: Dobré dopoledne s Petrem Janáčkem.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Prázdninové výlety vás mohou zavést na místa v kraji Vysočina, která jsou plná překvapení. Pokud se vydáte údolím řeky Bobrůvky přes osadu Habří na Žďársku, pak se určitě zastavte v muzeu Svobodný statek číslo 1. Hledá se snadno, domů zde stojí opravdu jen pár. V muzeu najdete, návštěvník najde podrobně zmapovanou historii osady a jejího okolí, archeologické nálezy i předměty z běžného života zdejších obyvatel. Každá vystavená věc má navíc svůj příběh. Třeba žebrácký flašinet.
2: Nějaká rakouská lidová.
3: Na flašinet vystavený v muzeu Svobodný statek číslo 1 v Habří zahrála zakladatelka muzea Andrea Buchtová.
2: Byl to žebrácký flašinet. Po válce váleční invalidi měli jako jediní povolení žebrat, aby se nějak uživili, takže s tím většinou seděli někde na ulici a snažili se tak si zajistit obživu. Takže oni fasovali ty flašinety.
4: A docela se nadřeli.
2: Je to tak. A ten flašinet byl vyzrobený různými cedulkami, hračkami, cingrlaty, aby to upoutávalo pozornost. Když se podařilo flašinetáři tomu žebrákovi splašit nějakou hadí ženu, nebo mývali ještě takové ty obrázky, kde byl nakreslený děj té písně. Vedle mohli mít nějakou další osobu, která vlastně naznačovala, co se v té písni děje.
4: A to je od nějakého místního žebráka?
2: To je trošku otázka, jak se na takovém bohatém statku ocitl žebrácký flašinet. Co víme z matrik, tak tady spousta žebráků umřela. Ve vesnici mohlo se to stát, když tady žebrali, nebo třeba v zimě zmrzli, anebo kousek pod náma byla Burianova hospoda. A jedna z variant je, že ten flašinet tam propil nebo prohrál v kartách.
4: U toho, co povídáte, mě padl zrak na tyto dva nápisy. Naprosto unikátní vesnice a tajemné Habří, které stále překvapuje i historiky. Či myslíte, že to je vždy? Tady je kolem 30 chalup a 13 stálých obyvatel.
2: Vesnička nikdy nepřekvapovala svou rozlehlostí nebo počtem obyvatel, ale byla na takové strategickém místě tady v údolí řeky Bobrůvky a zajímavá je zaprvé svým katastrem, který, když byste se podívala, tady je mapa z roku 1835. V podstatě veškeré pozemky byly rozděleny ke třem nebo čtyřem domům. První písemná zpráva o Habří tu napsal moravský markrabě Karel, který se později stal tím známým králem a císařem Karlem IV.
4: Já se nestačím divit.
2: Tady každá věc má nějaký svůj příběh. Třeba úplně před náma vidíme dřevěného houpacího koníka ze statku číslo 7. To taky byl jeden z nejstarších domů tady v Habří. A to je houpací kůň, který tam stával v kuchyni. A manžel ho zachránil, když potkal pana souseda, který mířil zrovna ke kontejneru, že vyhazuje nějaký nepořádek z půdy. Zastavil ho na poslední chvíli, jak manželova maminka, taky pamětnice, která se tady v Habří narodila a prožila tady celý život, tak říkala, že si vzpomíná, že jako malé dítě se právě ve statku číslo 7 na něm houpala v té kuchyni.
4: Máte k něčemu vy takový jako nejsilnější vztah?
2: Krásná poklice, kterou jsme nechali paní restaurátorku i opravit. To je poklice z konce 17. století z hájenky rodu Volavých. Přece jenom něco zažila a zachovala.

0: Stala se asi díky tomu, že byla prasklá. Tím, že byla prasklá, tak pravděpodobně v té neobývané hájence potom v té chaloupce zůstala.
1: Z Habří Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, Rádio

0: Přejeme poklidné a dobré páteční dopoledne, 2,5 minuty po 10:45 a můžu slíbit, že Český rozhlas Vysočina bude i v dalších minutách plný zajímavých regionálních informací. Řeč bude například o finále 61. ročníku seriálu závodu Zlatá podkova, které dnes odstartovalo v Humpolci. Na místo se vypravil náš regionální stopař a s kolegyní Adelou Zachovou se za pár minut spojíme v našem vysílání.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Máte rádi koně? Pak se dnes a také celý víkend můžete přijít podívat na finále seriálu Zlatá podkova do Humpolce. Letos se jedná už o 61. ročník. Na drezurní zkoušky na jezdeckém závodišti Dusilov jela také Adela Zachová, náš regionální stopař. A ta je právě teď s námi v živém vysílání. Adelo, pěkné dopoledne, prozraď nám, co se právě teď na závodišti děje.
2: Dobré dopoledne, tady už od 8.20 začali závodníci se svými koňmi jezdit na pískovém povrchu na drezurních zkouškách. Jezdec musí předvést sestavu se základními kroky, klusem, cvalem a dalšími i náročnějšími prvky. A celý závod tedy prověří závodníky v jezdecké všestrannosti, ale i ve vozatajství. No a v České republice je Zlatá podkova nejstarší ze sérií závodů v těchto disciplínách. A na tyto tři dny je kromě závodění připravený i bohatý program. No a podrobnější informace nám teď poví ředitel závodu Jiří Klubal, kterého mám teď vedle sebe. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne. Takže, jak jste správně řekla, koná se už 61. ročník finále seriálu Zlaté podkovy. Zlatá podkova již tradičně má několik předkol, které se konají po celé České republice a právě ti nejlepší účastníci těch předkol se potom účastní toho humpoleckého finále. No a abyste aspoň měli představu o tom, co se tady vlastně děje, tak jedou se tu dvě disciplíny, jednak všestrannost pro sedlové koně a jednak spřežení právě pro ty zápřeže. Ta naše soutěž má vlastně tři části. První den, což je dnes pátek, se jedou drezurní zkoušky, kdy na pískovém anebo travnatém obdélníku právě jezdci koně a případně kočáry předvádějí tu souhru, to, jak spolu spolupracují, jak umí poslouchat, jak se spolu zžili. A druhý den, sobota, což je zítra, mimochodem začínáme v 8 hodin ráno, jsou na programu terénní zkoušky pro sedlové koně, velmi divácky atraktivní věc, kdy vlastně závodníci se svými koněmi překonávají pevné překážky po celém závodišti a opět kočáry mají své speciální překážky, kdy projíždějí mezi speciálně stanovenými průjezdy. No a celé tohle naše klání vyvrcholí v neděli, kdy jsou na programu parkoury pro sedlové koně a opět překážková jízda pro spřežení. No a ti účastníci, kteří získají nejméně trestních bodů, jsou potom dekorováni jako vítězové.
2: Já vám moc děkuji a jenom připomínám, že program je připravený do neděle 23. srpna na jezdeckém závodišti Dusilov.
1: Na finále seriálu závodu Zlatá podkova do Humpolce nás pozval regionální stopař Adela Zachová a také ředitel závodu pan Jiří Klubal. Oběma díky a naslyšenou.
2: Děkujeme, hezký den.
0: Regionální stopař.
1: A teď jedno upozornění, nevylévejte zbytky vína. Dají se totiž využít při úklidu i při pěstování pokojových květin. Jak? To vás za chvíli naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.

0: Babské rady.
1: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze ji použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Václav Neckář dospíval další z písniček, které nestárnou. Tahle se jmenovala Má něco s jedním pánem na hodinách přesně 10.40. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám třetí nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Podrobnosti prozradíme už za chvíli.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat jakýsi masový koláč se salátem, tedy přesněji masový bochánek s lehkým bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Double v jižních Čechách. Třetí nejlepší recept roku 2024 podle poroty kuchař Ivan Vodochodský. A Patrik Rozehnal také zjišťoval, co měl Ivan naposledy k jídlu.
1: Bez vás naposled, čověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
2: Ty v kuchyni máš tady nápis Nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
2: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám? Ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
2: Věřím.
1: No, vidíš. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda jako jo.
3: A začali jsme s dobrotou, kterou kdysi před léty dělala v jižních Čechách Zdeňka Chatová. Masový bochánek je vlastně něco jako haše v pekáčku, v silné vrstvě, takový masový koláč s echt mletým masem všeho druhu, až jeho tam Ivan dal dost. A taky to kořenil a solil.
2: Ti drhne strojek.
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
3: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zežereš.
3: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pojďte, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
0: A zkuste třeba tuhle pochoutku. Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na masový bochánek s bramborovým salátem od kuchaře Ivana Vodochodského najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní recept s doudlebským bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Jihlava utěsňuje protékající hráz rybníka na největším sídlišti. Běloruská novinářka Sudlianková pracovala proti zájmům Česka, rozhodl o tom soud. A počasí čekáme velkou oblačnost, později odpoledne dorazí přehánky nebo bouřky. Teploty do 26 stupňů. Na Českém rozhlase Vysočina začínají další zprávy. Dobrý poslech přeje Jakub Diviš. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrdy. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 20 hodin do 8 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový. Tam půjde ta testovací zátěž. V okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku tak, abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
1: Stejná uzavírka bude platit také během noci ze soboty na neděli. Jihlava opravuje hráz rybníka Kalvárie na největším sídlišti Březinky. Nechala kvůli tomu navrtat břeh a vpouští do něj speciální hmotu. Ta utěsní pukliny v hornině a v zemině.
4: V bílé dodávce na hrázi je stroj, který vhání hmotu do tělesa hráze.
5: Na té linii jsou zavrtané injektážní sondy. A ty injektážní sondy jsou zavrtané od 4 do 7 metrů hloubky.
4: Práce pozoruje také Jan Body, který celý postup navrhl.
5: Jsou to kapaliny a když se to dostane dolů, tak oni během 5 minut zreagují a budou tuhé.
4: Po opravách bude rybník znovu sloužit hlavně k zadržování vody z dešťů, k čemuž byl i postavený. Chybí mu totiž jakýkoliv přítok. František Jirků, Český rozhlas.
1: Běloruská novinářka Natália Sudlianková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server i rozhlas, rozhodl o tom městský soud v Praze. Ten zamítl žalobu Sudliankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudlianková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný. Detaily na serveru i rozhlas. Sport. Druhou výhru v přípravě na novou sezónu zaznamenali hokejisté Třebíče. Na ledě druholigového Znojma zvítězili jasně 8-0. Už po půl minutě hry otevřel skóre kapitán horácké Slávie Martin Dočekal. Stejně Třebíč vstoupil i do druhé třetiny, kdy po 42 sekundách zvyšoval na 2-0 Ladislav Bittner. Do konce utkání se pak Třebíč trefila ještě 6krát. A uspěla i Dukla Jihlava, která vyhrála 3-1 v Olomouci. Hanáci inkasovali 2krát ve druhé třetině, následně pak v závěru při hře bez brankáře. 9 vteřin před koncem snížil ranou od modré čáry obránce Petr Gevajs, podle kterého nový olomoucký tým stále potřebuje čas na sehrání.
6: Určitě to chce nějaký čas, než si to sedne. A ta sestava se hodně mění, ale to v každém týmu v srpnu, na to se nejde vymlouvat. Byť ta Jihlava takhle hraje asi díl spolu, je to vidět, že jim to sedí, ale my bychom i tak měli mít navrch. No. Počasí.
1: V Benov 20 stupňů, Polná 21 a Počátky 22, takové teploty teď máme na Vysočině. Dnes čekáme nebe pokryté převážně velkou oblačností a k večeru od jihozápadu dorazí přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Vítr ten povane přes den mírný, v bouřkách ale může velmi výrazně zesilovat a nárazy mít i kolem 90 km za hodinu. Teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehody v kraji teď hlášené nemáme, volný je i krajský úsek dálnice D1. Ať už jedete kamkoliv, mějte bezpečnou jízdu, to vám přeje Jakub Diviš.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tisíc metrů nad mořem. Výška, kde už člověk neřeší jen fyzickou kondici, ale doslova bojuje s prostředím, vlastním tělem i vlastní hlavou. A právě tam letos v září zamíří náš dnešní host. Čeká ho výstup na Manasalu, osmou nejvyšší horu světa, která měří 8163 metrů. A jeho ambicí je zvládnout ho bez přídavného kyslíku a v solo stylu. Hostem dnešního dobrého dopoledne je cestovatel a horolezec Michal Kalhotka. Michale, dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den.
2: Host Petra Janáčka.

0: Na první pohled je to příběh o extrémním sportovním výkonu, jenže tahle expedice má ještě druhou, možná mnohem silnější rovinu. Je spojená s charitativním projektem na podporu organizace Na počátku, která pomáhá těhotným ženám a maminkám v tísni. A tak se nabízí otázka, co člověka žene do míst, kde už každý další krok znamená překonávání vlastních limitů a proč chce svůj výkon spojit právě s pomoci druhým. Dnešním dopoledním hostem je horolezec, který už má za sebou solo výstupy v Alpách i Vysokých Tatrách a také úspěšnou Aconcagou ve výšce 6961 metrů, rovněž bez kyslíku a solo. Tentokrát ho ale čeká výrazně vyšší výzva. Expedici navíc absolvuje po boku zkušeného himalajisty Honzy Trávy Trávníčka. Se mnou už je ve studiu Michal Kalhotka. Michale, ještě jednou hezké dopoledne přeji.
1: Taky ještě jedno hezké dopoledne všem posluchačům.
0: Tak nám prozraďte, co vás vlastně přivedlo k myšlence vydat se právě na Manáslu. A kdy jste si poprvé řekl, že tentokrát chcete jít až na hranici 8000?
1: Tak já to vezmu od té druhé otázky. Tady ta myšlenka vznikla vlastně asi v Argentíně, kdy se mě podařilo vlastně vylézt Aconcagou a říkal jsem si prostě, já říkám, že 7000 není 8. A tam samozřejmě vznikla nějaká myšlenka toho, to jít zkusit. A proč Manaslu, tak je to, já říkám, zlatá střední cesta z těch 14 8000. A vlastně i v rámci polohy, jelikož leží v Nepálu, tak ono to má svý jakoby pro, protože za prvý je to hora, která není extrémně těžká na výstup, je tam i nějaké lezecké jakoby části, ale minimální. A vlastně, co se týče, když to řeknu, nějaké podpory, kdyby se cokoliv stalo nebo celkově, tak ten Nepál je tady v tom jakoby jeden z nejlepších jako zabezpečení. Jo.
0: Michale, když se na vás podívám, tak bych úplně na první dobrou neřekl, že ve volném čase míříte na nejvyšší hory světa. Pracujete ve firmě, která navrhuje velkokapacitní kuchyně, školíte kuchaře a pak vyrážíte do velehor. Jak se z technologa stane horolezec?
1: Tak já myslím, že každý máme nějaké svoje koníčky a prostě každý to má namířený někam jinam. Mě prostě uchvátili před několika lety hory a teď se jim věnuju celkem naplno, a takže asi tak. No.
0: Jste rodák z Třebíče, už řadu let žijete v Náměšti nad Oslavou. Co pro vás Vysočina znamená a dá se právě tady připravovat na expedice do Himalají?
1: Tak já bych řekl, Vysočina je strašně hezká, jako máme tady spoustu hezkých míst, kam se dá zajet a turisticky je hodně vytížená, bych řekl. Samozřejmě, co se týče přípravy do vysokých hor, to tady úplně podmínky ideální nejsou, ale co se týče tréninku, tak vždycky si člověk najde tu cestu, aby mu to dalo, co potřebuje. Samozřejmě my u nás ještě máme údolí Oslavky, kde se dá krásně trénovat, jsou tam kopce, je tam příroda, takže prostě tam se dá na kole běhat nebo i běhat, takže prostě určitě se dá najít místa a jít tou cestou, co člověk hledá.
0: Vzpomenete si ještě, kdy jste horám úplně propadl? Co byl ten okamžik, kdy jste si řekl, že obyčejná turistika už vám prostě tak nějak nestačí?
1: Vzpomínám, bylo to asi v Tatrách.

0: vlastně, kdy se mě můj kamarád ze Slovenska vzal vlastně poprvý les na lano a tam jsem si řekl tady tou cestou chci jít dál a prostě ten adrenalin ve mně vzbudil asi něco, co, čemu se věnuju doteď, takže to bylo tam, no.
1: Dnešním hostem Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je horolezec Michal Kalhotka. Říká se, že člověk se z hor vždycky vrací trochu jiný. Jestli to platí i u něj, dozvíme se už za chvíli.
2: Host Petra Janáčka.

рассвет, а знаешь и свет, сто проблемů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Krásná česká písnička A tak dál nosíš po kapsách svý mládí zpíval Valdemar Matuška. A dnešním hostem dobrého dopoledne dál zůstává horolezec Michal Kalhotka. Michale, začínal jste v Tatrách, pokračoval přes Ferraty a Alpy až na 6000 a 7000 vrcholy. Byl některý z těch výstupů ten zlomový?
1: Tak já myslím, že asi každý ten vrchol je zlomový, že člověka v to ujistuje, jakoby, když se to podaří, tak že to dělá správně a prostě je to o tom, že fakt potom chcete víc a víc. No.
0: Velkým milníkem byla Aconcagua. Vy jste ji vystoupil solo bez přídavného kyslíku a bez pomoci nosičů. To zní skoro neuvěřitelně. Jak náročný byl ten výstup a co jste si z něj odnesl?
1: Tak pro mě to byla hlavně asi první jakoby expediční zkušenost, kde vlastně jsem strávil 14 dní vlastně v horách s vybavením, který jsem si nesl vlastně sám. A ta zkušenost pro mě byla obrovská, že jo? Protože jsem tam poznal spoustu nových věcí, jak vlastně na člověka působí jakoby nadmořská výška, mráz, jak prostě se chovat, kdy chodit spát, kdy vstávat. Prostě všechno to okolo, co se dělo, tak jsem hodně vnímal intenzivně a to bylo jako hodně velká zkušenost. No.
0: Říká se, že člověk se z hor vždycky vrací trochu jiný. Platilo to i u vás? Přinesla vám Aconcagua kromě radosti i třeba větší respekt k horám?
1: Tak respekt já mám asi od samého začátku, bez toho to nejde. Jo, já říkám, strach má spoustu lidí, ale ten není zdravý do hor. Jo, ten respekt musíte mít obrovský a pak to člověk tak jako úplně zase říkám, vnímá jinak a chová se jinak. Jo. Takže určitě mě ty výstupy mění. Není to jenom to Aconcagua, ale je to celkově jakýmkoliv výstupem, tak prostě já říkám, pokud se člověk vrátí domů v pořádku, tak prostě ten respekt byl správný a všechno to fungovalo tak, jak mělo. No.
0: Dá se říct, že se tam zrodila ta myšlenka na další metu 8000 Manáslu. Proč jste si vybral právě?
1: Stoprocentně to bylo tam, protože říkám, ten pohled z těch 7000 potom na tu naši krásnou zem mě ujistil v tom, že chci jakoby víc a chtěl, že to prostě člověk chce zkusit. A říkám, Manáslu jsem se vybral už, jak bylo zmíněno, v rámci polohy, v rámci prostě celkově toho zabezpečení ty hory. Říkám, je to... Není to úplně ta nejtěžší a není to taky jedna z těch nejlehčích hor, ale ona není žádná nejlehčí, jo. Ale prostě je to taková zlatá střední cesta.
0: Laik možná řekne, že rozdíl mezi 7 a 8 tisíci metry není tak velký. Vy ale říkáte, že je obrovský. V čem?
1: Ten rozdíl je obrovský už jenom v tom, že prostě od 7000 ten kyslík je opravdu řídkej a prostě tam, jak se říká, ta zóna smrti opravdu začíná fungovat, takže je to úplně o něčem jiným. Prostě těch 1000 výškových metrů dělá strašně moc.
0: Opět chcete jít bez kyslíku a solo. Co vás na tomhle stylu výstupu láká? Je to větší svoboda nebo spíš výzva vůči sobě samému?
1: Tak já bych řekl, určitě je to výzva. Jdu tam sám za sebe a prostě je to výzva, kterou si chci splnit, chci se zase posunout o kousek dál. Je to i o tom nějakým způsobem, asi, já bych řekl, dřív ty hory prostě zdolávali všichni taky přírodní cestou. Ten kyslík nebyl. Jo, v dnešní době, když se podíváte na ty hory, na ty velehory, hlavně třeba zrovna ty Himaláje, tak za mě je to smutný pohled, když tam vidíte ty fronty těch lidí a jsou to vlastně lidi. Já proti tomu nikomu jakoby nezazlívám, nemám proti tomu nic, ale bohužel děje se, co se děje a ten kyslík prostě dokáže umožnit výstupy i lidem, kteří třeba by tam v životě nestoupili.
0: Jak vypadá samotná příprava na tak náročnou expedici? O tom si budeme povídat hned po písničce s Michalem Kalhotkou, dnešním hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
2: Host Petra Janáčka.

0: Posloucháte dobré páteční dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a mým dnešním hostem zůstává i nadále horolezec Michal Kalhotka. Příprava na takovou expedici, o které už byla řeč, je skoro věda. Jak dnes vypadá takový váš běžný tréninkový den?
1: Já bych neřekl tréninkový, já bych řekl můj běžný den, jo? Protože vlastně pro mě se to stala rutina dennodenní a je to o tom, že člověk prostě dopoledne nebo ráno odjíždí do práce, že jo, když se vrátíte z práce, tak máte ten cíl prostě jít dělat nějakou aktivitu, aby se člověk prostě chystal a připravoval. A přijedete večer dom a prostě dáte si něco na jídlo, dáte na chvíličku nohy nahoru, vydechnete a vlastně už je večer, takže už to moc nestíháte.
0: My jsme se tady bavili s Michalem mimo vysílání, já jsem tak trošku lustroval vaše sociální sítě a co mě tak jako zarazilo, já jsem minulý týden byl po dlouhé době ve fitku, že ze sebou začnu něco dělat, dal jsem si 5 minut na běžeckém páse a byl jsem teda úplně hotový. A kouknul jsem se na vaše sociální sítě a vy tam běháte ještě jako s krosnou na zádech a úplně tak jako v pohodě, že na vás není vidět, že by vám to dělalo nějaké větší problémy.
1: Takhle, v pohodě to určitě není. Naštěstí úplně neběhám. Je to jenom rychlejší chůze s tou zátěží, která vlastně mě čeká potom v těch horách, kterou si ponesu, ale v pohodě to určitě není a je to samozřejmě 3/4 roku nějaký práce a vlastně úsilí toho dosáhnout tady toho výsledku. No.
0: Když to porovnám se mnou, tak to rozhodně bylo v pohodě. Každopádně mě zaujalo, že doma spíte v hypoxickém stanu a trénujete s maskou. Co se vlastně v takovém stanu děje a jak na to reaguje rodina? Nezvykli si, že mají v obýváku kousek Himalají?
1: Jelikož žiju sám, tak to úplně problém není, ale samozřejmě lidé, kteří mě znají a ví, jak to mám doma postavené, tak říkají, že jsem blázen, jako jo. Ono to vypadá divně spát ve stanu v obýváku, ale tak to je. Funguje to tak, že vlastně vy máte generátor, který dokáže simulovat nějakou nadmořskou výšku, s tím, že vlastně on vám ubírá kyslík. Jo? Je to napojený na ten stan, který je vlastně jakoby neprodyšnej, ne úplně ze 100%, ale jako je neprodyšnej a vlastně on ten generátor vhání do toho stanu vlastně jakoby ten ochuzený kyslík a vlastně vy v tom jakoby spíte. Jo? Takže potom se vám vlastně tvoří ty červený krvinky a pomáhá to právě jako nějaký ty adaptaci na ty výšky.
0: Vy budete součástí expedice Jana Trávnička, ale samotný výstup absolvujete sám. Jak bude vaše cesta na Manáslu vlastně probíhat od chvíle, kdy dorazíte do základního tábora?
1: Takhle vlastně já ano, jsem v expedici vlastně Honzy Trávnička, odlítá nás vlastně větší počet osob, kteří se samozřejmě budou pokoušet také o vrchol, budou součástí toho výstupu na Manáslu. My vlastně společně půjdeme ten trek, který trvá 5-6 dní do toho základního tábora a následně potom už se rozděluje každý sám, někdo jde za šerpou, někdo jde ve dvojicích a vlastně můj cíl je jít to sám jako solo stylem a vlastně bez toho kyslíku. No.
0: Ve vysokých horách rozhodují maličkosti. Jak řešíte jídlo? Co si člověk vezme s sebou do 8000 metrů, aby měl energii a zároveň nenesl zbytečná kila?
1: 100% rychlý cukry, čokoládu. Ne, je to takhle, jídlo řeším tím stylem, že vlastně mám sušené jídlo od Adventure Menu, který je špičkový, mají to superově udělaný a já ho mám hlavně vyzkoušený. Jo, vím, že mi to prostě jakoby to tělo mi to dává, že mi to vstřebává tady v těch vysokých výškách. Takže to je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě člověk si sebou bere energetické tyčinky a různý gely, kdo je na to zvyklý. A co se týče potom toho samotného vrcholového výstupu, když se podaří, tak samozřejmě nesete co nejmenší váhu a je to opravdu jenom tady o těch energetických věcech.
0: Taková expedice rozhodně není jen o fyzické kondici, jak velkou roli hraje psychika. O tom si budu s Michalem Kalhotkou povídat už za chvíli.
2: Host dobrého dopoledne.

0: Tři minuty po půl dvanácté hladíte a posloucháte Český rozhlas Vysočina. Tohle byli Bad Boys Blue.
1: Host dobrého dopoledne.
0: Jak už jsem říkal, taková expedice není jen o fyzické kondici. Jak velkou roli hraje psychika? Přijdou chvíle, kdy člověk musí přesvědčovat hlavně sám sebe?
2: Tak já myslím, že tahle chvíle přišla ve chvíli, kdy jsem si vymyslel výstup na 8000. Ale samozřejmě, ta psychika dělá, jakoby, když to řeknu, třeba dokážu i 60% toho úspěchu. Jo. A hlavně člověk tu psychiku musí mít furt jakoby soustředěnou a hlavně být furt ve střehu. Nemůže si myslet, že hele, ono to půjde, ale bohužel to nepůjde. Jako jo. Takže tam určitě ta psychika je velká, hraje velkou roli.
0: Michale, vždycky se mluví o vrcholu a horolezci často říkají, že skutečným cílem je bezpečný návrat. Máte i vy jasně nastavenou hranici, kdy se bez váhání otočíte?
2: Je to přesně tak. Já si myslím, že ten, ať je ten výstup úspěšný, tak je to právě o tom, že se člověk opravdu vrátí jakoby domů. Jo? V dnešní době, nebo teďka poslední dobou, těch špatných zpráv bylo celkem hodně z těch hor a nebyli to lidi, kteří by neměli zkušenosti, ale bohužel prostě se stalo, co se stalo. Takže určitě ten cíl je právě návrat jakoby domů a být v pořádku doma.
0: A co je ten okamžik, kdy si řeknete, nekončím, dál už nejdu?
2: Tohle člověk asi musí jakoby vycítit, musí na to mít nějaké zkušenosti a říct si, hele, tentokrát to prostě nejde, jo, ať už jsou to podmínky fyzický, že člověk se třeba necítí, nebo prostě, že to počasí vidí, že se kazí, nevychází to, tak tam je prostě potřeba rychle vyhodnotit a opravdu se otáčet a jít dolů.
0: Mm-hmm. Vaše cesta má navíc ještě jeden rozměr. Spojil jste ji se sbírkou pro organizaci Na počátku, která pomáhá dětem v nouzi. Proč jste se rozhodl propojit sportovní výzvu právě s charitou?
2: Já si myslím, že vlastně v dnešní době každý se dívá sám na sebe. Já jsem takový, že mám rád, ať když už něco dělám, tak to má cíl a prostě dávalo mi to hlavu a patu a prostě kamarádka se mi tady o tom zmínila, tak říkám, tak pojďme do toho. No.
0: Sbírka nese krásnou myšlenku, koruna za každý nastoupaný metr. Jak bude fungovat a co byste si přál, aby díky ní vzniklo?
2: Přesně tak, bude to vlastně, budou, když to řeknu, v den, kdy já budu odlítat, což je 2. září, tak vlastně na sociálních sítích budeme prezentovat jakoby QR kód přes darujme.cz a vlastně tam potom, kdo bude chtít, tak může přispět právě tady na tu organizaci a v koruna za každý metr se hodně naběhám, aby to mělo nějaký smysl, ale ne, samozřejmě za jakákoliv částka bude hezká.
0: Když člověk plánuje expedici za několik set tisíc korun, musí mít kolem sebe spoustu lidí. Kdo všechno vám na té cestě pomáhá?
2: Já myslím, že člověk všeobecně má kolem sebe spoustu lidí, ale jsou to vlastně kolegové v práci, jsou to určitě kamarádi, blízká vlastně blízcí přátelé, rodina, jo, ta je jako pro mě důležitá, takže určitě tady ty lidi a pak je to i o nějakých sponzorech, který člověk nebá se oslovit a buď to vyjde nebo ne, no.
0: Co na plány horolezce Michala Kalhotky říká například rodina nebo přátelé, na to se budu ptát dnešního dopoledního hosta hned po písničce Lenky Filipové.
1: Host Petra Janáčka.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Málo mě zná zpívala Iveta Bartošová a já jsem moc rád, že jsme se trefili do hudebního vkusu i dnešnímu dopolednímu hostu, kterým je horolezec Michal Kalhotka. Michale, co na vaše plány říká rodina a přátelé? Jsou už zvyklí nebo mají před každou expedicí pořád stejný strach o vás?
1: Já bych řekl, že před každou expedicí proběhne slovo blázen. Jo. Tam na to se asi nedá zvyknout úplně, protože samozřejmě po každý člověk jde do nějakého extrému a bohužel ty obavy nebo nějaké ty myšlenky tak jsou, ale podporujou a to je, co si vlastně jako hodně cením a je to důležitý.
0: Máte před odletem respekt nebo se těšíte natolik, že nervozitu zatím nevnímáte?
1: 100% těším se na tolik, že nervozitu nevnímám. A respekt, jak už jsem zmínil, respekt mám pokaždý. Pokaždý prostě, když se vydávám do hor, ať jsou to tady nízký nebo český hory, ať jsou to vyšší hory někde v Alpách nebo v Tatrách, prostě respekt mám pokaždé.
0: Až budete stát na vrcholu Manáslu, pokud všechno dobře dopadne, jakože věříme, že určitě dopadne, co myslíte, že vám proběhne hlavou jako úplně první?
1: Já nevím. Přiznám se, tohle je otázka, na kterou jsem přemýšlel. Sám nevím. Ty pocity tam budou asi, pokud se všechno zadaří, tak věřím tomu, že i celkově při tom výstupu ty pocity budou strašně emotivní a budou jakoby přicházet a odcházet, takže tam člověk prostě uvidí, co přijde. No.
0: Na úplný závěr, až se vrátíte domů na Vysočinu, bude to splněný životní sen, nebo už vás známe natolik, že v hlavě budete mít další horu?
1: Tak já v hlavě mám furt něco, co jako nebudu tvrdit, že ne, ale neplánuju zatím teďka momentálně nic dopředu. Prostě teďka je hlavní cíl je prostě expedice Manáslu a pak se uvidí, co prostě přijde dál, jako jo, takže tak. No.
0: Michale, já moc děkuji za vaši návštěvu i za velmi zajímavé povídání. Přeji hlavně hodně úspěchů a zdárné zdolání všech vašich vytoužených vrcholů a hlavně také bezpečný návrat zpátky na zem a domů. Horolezec Michal Kalhotka byl dnešním hostem Dobrého dopoledne. Michale, díky a naslyšenou.
1: Já vám taky moc krát děkuju a všem posluchačům a uvidíme se, až se vrátím.
0: A společně s Michalem se od mikrofonu loučí i Petr Janáček. Díky za vaši milou společnost a po 12. hodině už se můžete těšit na písničky Pro Vysočinu s Jožou Kolářem. Hezký zbytek pátku, vydařený víkend a naslyšenou.
2: Host Petra Janáčka.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: První školní den začne na základní škole v Lukách nad Jihlavou až 3. září. Ukrajinské úřady obvinily v případu praní špinavých peněz už 13 lidí. Jde o vysoce postavené úředníky. Nový stadion v Třebíči hostí evropský hokejový turnaj Dorostenek. Bude převážně oblačno, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, a to hlavně na severozápadě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Zahájení školního roku v Lukách nad Jihlavou se o 2 dny opozdí. Důvodem je nedokončená oprava školní kuchyně. Na 1. a 2. září proto vedení školy vyhlásilo ředitelské volno. Zahájení výuky je naplánované až na 3. září.
5: Školní rok začne v Lukách nad Jihlavou ve čtvrtek o 7:30 ráno. Žáci z druhých a vyšších ročníků se sejdou v kmenových učebnách. První ročníky budou mít zahájení ve třídách stacionáře. Výuka navíc bude zkrácená. Družina bude v omezeném provozu. Mateřská škola bude fungovat normálně. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek Nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeralovou překvapil.
6: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal, a myslela jsem si, že Nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami, a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
4: Rybitví bojuje proti spalovně víc než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Ukrajinský národní protikorupční úřad zveřejnil nové nahrávky, které údajně usvědčují vysoce postavené úředníky ze zapletení do zločinecké skupiny. S aférou jsou spojeni současní i bývalí politici, zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře, náměstkyně ministra spravedlnosti nebo představitelé státní banky.
7: Jde o 2 případy pojmenované Forest Gump a Temis a oběma se zabývají Národní protikorupční úřad Ukrajiny a Speciální protikorupční prokuratura. Podle vyšetřovatelů 13 vysoce postavených lidí vytvořilo organizovanou zločineckou skupinu. Skupina měla přes jednu ze státních bank legalizovat 70 milionů korun, které následně využila k zaplacení kauce pro obviněné v případu korupce v energetice. Skupina také čelí obvinění, že padělala dokumenty o vlastnických právech k různým společnostem a nelegálně získávala nemovitosti. Také měla ovlivňovat různé procesy v rezortu spravedlnosti. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Sport.
4: První turnaj série Eurohockey Tour žen do 18 let dnes začíná na zimním stadionu v Třebíči. Kromě domácích hokejistek se představí i Švédky, Švýcarky a Finky. Právě duel Finska se Švýcarskem dnes o 14:30 turnaj zahájí. Od 17:15 pak proti sobě nastoupí mladé Češky a Švédky. V sobotu se ve stejném čase domácí hráčky utkají s Finkami a v neděli turnaj zakončí od 15:45 proti Švýcarkám.
3: Počasí.
4: V Jihlavě a Počátkách teď mají 23 stupňů, v Dukovanech 19. Bude převážně oblačno, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, a to hlavně na severozápadě kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni. Foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S komplikacemi a hlavně se zdržením počítejte na silnici 150 v Žižkově ulici v Havlíčkově Brodě. Vlivem silného provozu se tam tvoří kolony.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A jelikož je krátce po 12. hodině, můžete volat i studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Začínají pravidelné písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická, ale i písemná přání. Já vám přeji dobrou chuť k obědu a těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
3: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
8: A také kapelou Kabát. Tohle je Bára.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první na toto číslo zavolal pan František Střeště a já ho zdravím a vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Já vám děkuji za vaše přivítání a já jsem zažil ve středu pěkný den, protože moji přátelé Vláďa a Luděk přijeli pro mě až z dalekého Pelhřimova, naložili mě i s vozejkem do auta a dovezli mě do Jihlavy na představení cirkusu. Strašně se mi to líbilo, ty cirkusáci, to jsou moji přátelé. Kdo máte rádi cirkus, tak stojí v Jihlavě ještě do neděle, pak jede do Pelhřimova. A já bych zároveň teda chtěl poděkovat ještě paním a srdečnám pečovatelkám pečovatelské služby Třeš a řidičům, kteří o mě vzorně pečují. A protože taky jsem se dozvěděl, že byl Ludvíka, tak dodatečně bych chtěl popřát u cirkusu tohleto jméno dosti velmi obvyklé. Takže zdravím pana Ludvíka Berouska a zdravím pana Ludvíka Navrátila. Přeji jim všechno nejlepší a hodně štěstí a vždycky plnou manéž. A ještě bych na závěr pozdravil paní Vlaďku z Havlíčkovýho Brodu, nádhernou empatickou bytost, a dali bychom si od pana Gota krev toulavá. Děkuji pěkně a přeji všem příjemný den.
1: Také děkuji, mějte se hezky, je tady Cirkus Humberto s Karlem Gotem. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Zahrajte prosím Má to grády k dnešním narozeninám Natálce Pohankové z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Děkujeme Pohankovi a vám hezký den přejeme. Tak to je SMSka, která k nám dorazila. I vy můžete napsat zprávu ve tvaru píseň, mezera, potom váš text v maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčku a čárek, tedy na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Taky gratulujeme a posíláme písničku Má to grády a Jana Chládková. Takže Koláš přeje příjemný a pohodový poslech dnešních písniček pro Vysočinu.

Dobrý den, moc vás prosím o zahrání písničky od Čechomoru, tady jsem doma. Tuhle písničku prosím pošlete mému tatínkovi Jaroslavu Musilovi z Jamného. Ať se mu vše daří a že ho máme všichni moc rádi. Děkuji, Blanka. Posíláme písničku.

0: švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A už jsem zmiňoval také SMSky, přes které rovněž můžete objednávat svůj oblíbený song, a nebo internetové stránky také fungují. vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu a z něj čtu. Chtěla bych zahrát písničku Miluju tě od Jelena pro mou babičku, dědu a ségry. Díky, Evi Miklíková. Krásná, smutná písnička přichází mezi nás. Jelen, miluju tě.
3: Za oknem tma a na stěně kříž, lásko moje,

Hezký pátek 28. srpna. V toto datum hledám vhodný song a napadá mě YouTube featuring Ed Sheeran a Taras Topolia. Yours Internally, letošní novinka, vznikla na podporu Ukrajiny o svobodě. Napadá mi k tomu, že někdy se nedá vyhrát vojensky, důležité je ale uchovat si svobodu v srdci a nestrácet naději. Nic není na pořád. Krásná slova. Johan Kán k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Podepsána Sylvie z Prahy. Děkuji a posíláme písničku.

Až do 13. hodiny jako každý den plní Český rozhlas Vysočina vaše hudební přání. Třeba na telefonu 22 155 49 99 anebo přes internetové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář písniček pro Vysočinu a z něj čtu další přání. Dobrý den, zahrajte prosím pro sestřenku Marušku Charvátovou z Nového Rychnova, která o prázdninách svědomitě a ráda hlídá vnoučata, písničku Děti slunce, kterou v roce 1963 naspívali Jana Petru a Josef Zíma. Děkuji, Jarek Střeště. Já děkuji panu Jarkovi za přání a písničku samozřejmě posílám a zahraju i tu vaši, když napíšete nebo zavoláte.

0: Písnička končí, další začne. Jaká to bude, to nám řekne posluchač, který je na telefonu 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Povídejte z toho vysílání, všichni vás posloucháme.
1: Tak vzhledem k tomu dnešnímu výročí bych chtěl poslat písničku Mečíky od Petra Spálený všem, kteří se probudili ten den do toho opravdu kalního rána.
0: Dobře, tak posíláme. Mějte se hezky, díky za telefonát a přeji vám hezký den. Naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Pojďme se podívat, kdo volá a jakou písničku budeme hrát. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Aneta. Já bych chtěla zahrát písničku Kočka od Pokáče pro moje dvě děti, Hinka a Vilmu. Je to jejich oblíbená, tak jim to udělá radost.
1: No bezvadný. Tak a vy máte doma nějakou kočku?
2: Nemáme.
1: Nemáte. Máte strach z toho, abyste...
2: Děti by si ji přáli.
1: No a bojíte se, abyste nedopadli jako Pokáč, že jo?
2: No je to možné.
1: Tak se mějte hezky, písničku posílám. Děti zdravím a vás taky. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
3: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

spíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že v tu

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Páteční písničky pro Vysočinu pokračují. Další písemné přání. Dobrý den. Zahrajte novinkový singl od Madony a Kylie Minogue Love Sensation pro mého kamaráda Robina. Děkuji, Honza. Tak my také děkujeme a písničku samozřejmě posíláme.

0: fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Dobrý den, k dnešním narozeninám našeho dědečka Karla Luskota z Batelova bychom chtěli nechat zahrát jeho oblíbenou píseň Babeta od Jiřího Suchého. Tak posíláme písničku a přejeme všechno nejlepší i od mikrofonu a ze studia Českého rozhlasu Vysočina.

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A ty páteční s datem 21. srpna pokračují s dalším přáním. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Vráť trochu lásky mezi nás od G8 pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle. Moc se na ní těším a posílám spoustu pusinek. Méďa Béďa podepsám. Tak písničku posíláme a i vaše přání splníme. Do 13. hodiny schází ještě zhruba necelých 12 minut. G8. Vráť trochu lásky mezi nás. Romantika pro vás.

den, zahrajte prosím píseň Bratříčku, zavírej vrátka od Karla Kryla všem posluchačům, abychom si všichni připomněli tento den. Děkuji, napsal Martin Pokorný.

Dnešní písničky pro Vysočinu pomalu, ale jistě končí, ty další se chystají, budou tady zase zítra mezi 12 a 13 hodinou. Joža Kolář děkuje za milou společnost, přeje krásné a pohodové páteční odpoledne.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: O senátorské křeslo se na Pelhřimovsku utká 6 kandidátů. Hovězí maso zlevňuje, chovatelé prodávají dobytek kvůli nedostatku krmiva. Jihlavští druholigoví fotbalisté hostí tým Táborska. Bude převážně oblačno, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, a to hlavně na severozápadě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. O senátorské křeslo se v Pelhřimovském volebním obvodu utká 6 kandidátů. Mandát obhajuje Jaroslav Chalupský z uskupení Srdcem a rozumem, který jako kandidát Svobodných ve druhém kole minulých voleb získal přes 52% hlasů.
6: O křeslo senátora se utkají také dva starostové. Pelhřimovský Ladislav Med z ODS, který kandiduje za uskupení Za demokracii, a jindřichohradecký Michal Kozár z ANO. SPD vyšle do boje Lucii Pavlu Řádovou. Výzvu 2025 bude reprezentovat Karolína Kubisková a šestici doplní komunista Karel Hodáč. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Hovězí maso začalo zlevňovat. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pícha.
7: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni toho hovězí prodávat.
5: V minulém týdnu se přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila také Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz. Vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem aktuálně proplouvá 36 lodí denně, od půlky září jich bude jen 32. Provoz průplavu je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy. Mezi květnem a srpnem v zemi spadlo o třetinu méně srážek, než je obvyklé. Děje se to i kvůli klimatickému jevu El Niño, který zesiluje i globální změny klimatu. Sport. Jihlavští fotbalisté dnes hostí jednoho z favoritů šance Národní ligy. Od 18 hodin přivítají Táborsko, které je po 4 odehraných kolech na druhém místě a má o bod víc než 6. Vysočina. Počasí. V Třebíči a Černovicích teď mají 23 stupňů, v Libici nad Doubravou 26. Bude převážně oblačno, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, a to hlavně na severozápadě kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni. Foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 150. kilometrem na úrovni Jabloňova. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je pátek po 13. hodině, přichází Patrik Rozehnal, Kateřina Cajthamlová a pořad Vesele a zdravě. Dnešním tématem je sucho v ústech.
4: Vesele a zdravě.
9: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajthamlová. Dobrý den.
10: Nějak mám sucho.
9: Jo, sucho.
10: V ústech.
9: Sucho v ústech,
10: ano,
9: to je dnešní téma.
10: To bude ono.
9: Ano,
10: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
9: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu, sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potem spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo dva litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom jedna nebo dvě sklenice dvoudecové a ten zbytek to obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníkem, já vím tyhle ty základní věci, nakonec jako všichni lékaři musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svoji stravu, pitný režim a další věci a to všechno ví pacient a panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenu zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinu zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr. Sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí. Teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlo my v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů, a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho, a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdraví je dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domývám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz, to znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech? Probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den? Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech, trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač Třebíče. A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych
1: a
2: doporučil...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožno, zdraví Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně obyčejné vody, pak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu. Mm-hmm. Jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: Zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se nashledanou.
0: Neloučíme se se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po 2 hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Existují léky.
2: To už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou jo? večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vnoci,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování, tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech. Méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku, paní.
1: Ležíte. No tak, tak zkontrolujte, prosím, množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si
1: čistíte
0: zuby večer, může to způsobit tyto problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale
0: já
1: aby vám...
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě ani sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků, na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho. Pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
2: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vrtulníky Venom a Viper by mohly znovu vzlétnout příští týden, kvůli nehodě jsou mimo provoz asi měsíc. Spojené státy chtějí zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Nový stadion v Třebíči hostí evropský hokejový turnaj Dorostenek. Bude převážně oblačno, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, a to hlavně na severozápadě kraje. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být znovu v provozu příští týden, řekl to plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc, a to kvůli pádu jednoho z nich v Náměšti nad Oslavou. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci byli zraněni, pokračuje Kudin.
2: Těch opatření, které jsme museli zavést nebo přijmout, je celá škála, takže samozřejmě kolegové jak na náměstské základně, tak v Polsku musí postupně jednotlivé body splnit, kontrola techniky, opakování některých postupů pro létající technický personál.
0: Vrtulníky, které jsou na misi v zahraničí, by mohly vzlétnout nejspíš už na začátku týdne. V Česku by podle Kudina měly znovu létat o pár dní později. U požáru servisní budovy garáže v Hrotovické ulici v Třebíči zasahovali tamní profesionální i dobrovolní hasiči. Úplně zlikvidovat oheň se podařilo po 8 hodině ráno. Kromě budovy plameny zcela zničily také dodávku. Majetkovou škodu hasiči vyčíslili na 1 000 000 korun. Příčinu dál vyšetřují. Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit počet amerických vzletů a návratů z vesmíru. Podepsal memorandum, podle kterého mají Spojené státy do roku 2030 provést ročně 1000 startů a návratů do atmosféry. V loních bylo 178. Dokument zároveň počítá s návratem amerických astronautů na měsíc do 2 let a se začátkem budování základny na této oběžnici země. Úřady by podle Trumpa měly také hledat nová místa vhodná pro start raket.
1: Sport.
0: První turnaj série Eurohockey Tour žen do 18 let nezačíná na zimním stadionu v Třebíči. Kromě domácích hokejistek se představí i Švédky, Švýcarky a Finky. Právě duel Finska se Švýcarskem dnes o 14:30 turnaj zahájí. O 17:15 pak proti sobě nastoupí mladé Češky a Švédky. V sobotu se ve stejném čase domácí hráčky utkají s Finkami a v neděli turnaj zakončí od 15:45 proti Švýcarkám.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě teď mají 25 stupňů, v Náměšti nad Oslavou a Vatíně 21. Bude převážně oblačno, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, a to hlavně na severozápadu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni. Foukat má slabý, postupně mírný jihovýchodní až východní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď na silnici 23 u Markvartic na Jihlavsku. Překáží tam nehoda osobního auta a pozor dávejte také v brněnském směru dálnice D1 za 138. kilometrem u Stránecké zhoře. Stojí tam porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré odpoledne, při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 14. hodině. Sklizeň už je skoro za námi a oslavit toto důležité období můžete tradičně v Bystřici nad Pernštejnem už tento víkend. Co vás a nebo vaše děti a vnoučata letos čeká, uslyšíte za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Tento víkend bude v Bystřici nad Pernštejnem v centru Eden patřit slavnostem sklizně. Co vše se na nich můžete dozvědět, co tam uvidíte a jak taky letošní sklizeň oslavit, to nám prozradí paní Hana Bernovská, kterou do Bystřice zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak budou ty letošní slavnosti sklizně na Edenu vypadat?
1: Je to již tradiční akce, takže i s tradičním programem hlavní takovou doménou bude krojovaný průvod celou vesnicí. Bude tam i samozřejmě zapřažená pára chladnokrevných koní s žebříňákem. Je to taková oslava sklizně, co se letos zemědělcům podařilo. Oslavuje se vlastně jakoby víno z zrno, takže takové tradiční připomenutí vlastně dřívějších dob, jak se vše oslavovalo. Samozřejmě tam máme i doprovodný program pro děti, ukázka dravců na nádvoří, bude tam divadlo pro děti v panském bydlení, samozřejmě vystavené zemědělské

0: minut do večera do 6. V průvodu se samozřejmě mohou lidé i zúčastnit, co bych i ráda požádala, ať se zapojí do průvodu, který bude ve 12 hodin. Vození v traktoře je, myslím, od 1 do 3. Vodění na koních je tam dvakrát na to udělaný časový harmonogram.
1: Na slavnosti sklizně v Edenu v Bystřici nad Pernštejnem nás pozvala paní Hana Bernovská. Já vám děkuji, mějte se hezké, naslyšenou.
0: Děkuji pěkně, nashledanou.
2: Léto v Bystřickém centru Eden. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Na Českém rozhlase Vysočina dospíval Karel Gott. Už teď v neděli, tedy 23. srpna, můžete vyrazit na Robinson Den do jihlavského Robinsonu. Od 13 hodin tam začíná speciální program pro děti. Vstupné na travnatou plochu před Robinsonem bude zdarma a tam najdete skákací hrady, hry, stánky. Děti tam budou moci lézt, projet se v autíčkách, bojovat tam taky o nejrůznější ceny a podívat se na velké modely Země, Měsíce a vůbec hvězdné oblohy. A budou tam i další atrakce. Na místě vás taky čeká příjemný hudební doprovod, něco dobrého na zub a na pití. No a vše se koná za každého počasí. Podrobnější program najdete i na webu robinsonjihlava.cz a zve vás Český rozhlas Vysočina.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Závěrečný pátý díl rozhlasové série Vlny 68 mapuje na páté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích se hlavní kotvou národa stala solidarita mezi lidmi a odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o dnech, kdy Čechoslováci drželi pevně při sobě, připravili hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých snímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj plyv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a československý rozhlas, opět ovládaný politickou mocí, o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátu, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Prázdninové výlety vás mohou zavést na místa v kraji Vysočina, která jsou plná překvapení. Pokud se vydáte údolím řeky Bobrůvky přes osadu Habří na Žďársku, pak se určitě zastavte v muzeu Svobodný statek číslo 1. Hledá se snadno, domů zde stojí opravdu jen pár. V muzeu najde návštěvník podrobně zmapovanou historii osady a jejího okolí, archeologické nálezy i předměty z běžného života zdejších obyvatel. Každá vystavená věc má svůj příběh, například žebrácký flašinet.
2: Nějaká rakouská lidová.
3: Na flašinet vystavený v muzeu Svobodný statek číslo 1 v Habří zahrála zakladatelka muzea Andrea Buchtová.
2: Byl to žebrácký flašinet. Po válce váleční invalidi měli jako jediní povolení žebrat, aby se nějak uživili, takže s tím většinou seděli někde na ulici a snažili se tak si zajistit obživu. Takže oni fasovali ty flašinety.
4: A docela se nadřeli.
2: Je to tak. A ten flašinet byl vyzrobený různými cedulkami, hračkami, cingrlaty, aby to upoutávalo pozornost. Když se podařilo flašinetáři tomu žebrákovi splašit nějakou hadí ženu, nebo mývali ještě takové ty obrázky, kde byl nakreslený děj té písně. Vedle mohli mít nějakou další osobu, která vlastně naznačovala, co se v té písni děje.
4: A to je od nějakého místního žebráka?
2: To je trošku otázka, jak se na takovém bohatém statku ocitl žebrácký flašinet. Co víme z matrik, tak tady spousta žebráků umřela. Ve vesnici mohlo se to stát, když tady žebrali, nebo třeba v zimě zmrzli, anebo kousek pod náma byla Burianova hospoda. A jedna z variant je, že ten flašinet tam propil nebo prohrál v kartách.
4: U toho, co povídáte, mě padl zrak na tyto dva nápisy. Naprosto unikátní vesnice a tajemné Habří, které stále překvapuje i historiky. Či myslíte, že to je vždy? Tady je kolem 30 chalup a 13 stálých obyvatel.
2: Vesnička nikdy nepřekvapovala svou rozlehlostí nebo počtem obyvatel, ale byla na takové strategickém místě tady v údolí řeky Bobrůvky a zajímavá je zaprvé svým katastrem, který, když byste se podívala, tady je mapa z roku 1835. V podstatě veškeré pozemky byly rozděleny ke třem nebo čtyřem domům. První písemná zpráva o Habří tu napsal moravský markrabě Karel, který se později stal tím známým králem a císařem Karlem IV.
4: Já se nestačím divit.
2: Tady každá věc má nějaký svůj příběh. Třeba úplně před náma vidíme dřevěného houpacího koníka ze statku číslo 7. To taky byl jeden z nejstarších domů tady v Habří. A to je houpací kůň, který tam stával v kuchyni. A manžel ho zachránil, když potkal pana souseda, který mířil zrovna ke kontejneru, že vyhazuje nějaký nepořádek z půdy. Zastavil ho na poslední chvíli, jak manželova maminka, taky pamětnice, která se tady v Habří narodila a prožila tady celý život, tak říkala, že si vzpomíná, že jako malé dítě se právě ve statku číslo 7 na něm houpala v té kuchyni.
4: Máte k něčemu vy takový jako nejsilnější vztah?
2: Krásná poklice, kterou jsme nechali paní restaurátorku i opravit. To je poklice z konce 17. století z hájenky rodu Volavých. Přece jenom něco zažila a zachovala se asi díky tomu, že byla prasklá. Tím, že byla prasklá, tak pravděpodobně v té neobývané hájence potom v té chaloupce zůstala.
3: Z Habří Dáša Kubíková, Český rozhlas.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Máme krátce před 3:15 a vy posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Naším vysílání je teď taky meteorolog Mojmír Martan. Zdravím i vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Už se na Vysočině objevují nějaké první dnešní odpolední bouřky?
2: Ano, objevují se v západní části kraje, hlavně tedy na Pelhřimovsku a Havlíčkobrodsku, ale jsou zatím takové normální, nejsou nějak extra silné. Jinak máme nad celým krajem hodně oblačnosti, teploměry ukazují většinou od 21 do 25 stupňů.
0: Jak se to bude vyvíjet dál? Budou ty bouřky ještě silnější, budou zesilovat?
2: Měly by být silnější hlavně potom později odpoledne a večer, kdy jich bude od jihozápadu obecně přibývat. V těch bouřkách hrozí kromě přívalových srážek a krup také silné nárazy větru i kolem 90 km za hodinu. Jinak vítr povane mírný jihovýchodní až východní a později večer bude dále zesilovat.
0: Jak to pak bude vypadat v noci na zítřek? Budou ještě stále bouřky i v noci, anebo už ustanou?
2: V té první části noci se ještě bouřky mohou vyskytovat, hlavně v severní nebo v severozápadní části kraje, kde bude také nejvydatněji pršet, ale postupně v průběhu noci bude déšť ustávat a kránu může na některých místech ubývat i oblačnost a do rána se ochladí na 14 až 11 stupňů. V noci bude hodně foukat čerstvý západní až severozápadní vítr s nárazy až do 70 kilometrů za hodinu, ale kránu čekáme slábnutí větru.
0: No a přinesou ty bouřky nějaké výraznější ochlazení na sobotu?
2: Přinesou, sobota přinese teploty odpoledne jen 21 až 24 stupně, očekáváme většinou polojasno až oblačno, zpočátku ojedněle, ale v průběhu dne na více místech přeháňky, večer pak bude oblačnost ubývat, foukat bude mírný vítr západních směrů odpoledne s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer pak ten vítr zeslábne.
0: No, pojďme se ještě podívat na nedělní počasí, to už bude klidnější.
2: Určitě ano, jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, bez srážek, chladnější ráno s teplotami 11 až 7 stupňů, ty nejvyšší odpolední teploty 19 až 23 a foukat bude slabý odpoledne, přechodně mírný severozápadní nebo západní vítr.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.

0: Máme pátek a vy posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina krátce před 15. hodinou. Po dnešním dopoledni máme dalšího výherce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Poslední možnost zapojit se do naší soutěže zámeckého léta budete mít ještě příští týden. Soutěžíme každý všední den krátce před 10. hodinou. Vždycky předtím vás ale pozveme na jeden ze zámků. A tuhle pozvánku vám nabízíme i odpoledne právě v tomto čase. Kam to bude tentokrát, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tak tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tato část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupali do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzové se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a 3 manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Agrární komora čeká pro letošek slabou úrodu obilí, může za to nepříznivé počasí. Hasičská fontána rozsvítí večer hladinu Pelské nádrže u Žďáru nad Sázavou. U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil kouč Martin Hyský. Zítra očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne na více místech přehánky, nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% míň než v loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Na hasičskou fontánu se dnes můžou lidé přijít podívat na Pelskou nádrž u Žďáru nad Sázavou. Do akce se od 9:30 večer zapojí přes 30 hasičských jednotek. Za pomoci stříkaček budou na hudební a světelný doprovod vytvářet až 10 metrů vysoké vodní obrazce. Pokračuje vedoucí odboru kultury města Petr Sedlák.
4: Hasiči z 32 hasičských sborů z okolí Žďáru nad Sázavou budou rozmístěni na hrázi. Diváci budou mít možnost sledovat hasičskou fontánu z obou dvou břehů přilehlých právě k té hrázi. Tím, že hladina je v současné době kvůli suchu poměrně dost nízko, tak jsou venku i ty plážičky, takže myslím si, že se tam vejde poměrně dost lidí. Bude možnost to sledovat i vlastně z těch pláží, které jsou naproti.
2: Siamská dvojčata, která se v červnu narodila v Bratislavě, oddělili chirurgové ve speciální nemocnici v Saúdské Arábii. Televizi Markýza to řekla matka dívek, které jsou srostlé v oblasti pánve. Podle Markýzy se lékařům v Riádu podařilo oddělit už 70 siamských dvojčat. Děti jsou aktuálně v péči slovenských lékařů. V Bratislavě podstoupili operaci, v rámci které jim chirurgové zprůchodnili střeva a vytvořili vývody. Podle lékařů mají obě děti vlastní srdce, plíce i ledviny.
3: Sport.
2: U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Vedení klubu ho odvolalo po čtvrteční porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného předkola Evropské ligy s Červenou zvezdou v Bělehradě. Nového kouče Viktorie oznámí v nejbližších dnech. Uvedla to na svém webu. České volejbalistky večer vstoupí do domácího mistrovství Evropy. Od 20 hodin se v Brně utkají s Řeckem. Evropský šampionát žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy v Brně domácí výběr skončil třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka týmu Michaela Mlejnková.
5: To bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát a jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma, takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem.
3: Počasí.
2: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami, lokálně se mohou vyskytnout i silné bouřky. Teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne na více místech přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda překáží na silnici 19 u Rovného na Žďársku. Počítejte tam s komplikacemi a opatrně teď v pražském směru dálnice D1 na 160. kilometru u Velké Píteše. Stojí tam porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme krátce po 15. hodině a vy posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Doktor Dam de Dam, tahle písnička byla dlouho považovaná za první nahrávku zešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových. Po několika desetiletích se ale objevila skutečná rarita. Už v září roku 1968 totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa naspíval Václav Neckář melodii svého bratra Jana a text Ivo Fischera a vznikla z toho skladba Píseň pro mne. Jaké byly okolnosti jejího vzniku, tak to vám řekneme za čtvrt hodiny.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Co dělá modré světlo, které vyzařují počítače, telefony nebo televize s naším zrakem a biologickými hodinami?
2: U modrého světla není ani takový problém vliv na zrak, ono je i přirozenou součástí slunečního záření. Problém je přemíra tohoto světla v nevhodnou denní dobu. A tím myslím dobu, kdy se chystáme jít spát. Přirozeně se k večeru, ještě přirozeněji, když se venku stmívá, tvoří hormon spánku melatonin. A když tuto dobu koukáme na osvětlené displeje mobilů, počítačů a musím uvést i obrazovky televizoru, tak se blokuje produkce tohoto hormonu a my pak můžeme mít problémy s kvalitním spánkem. A nemusí jít jenom o to, že někdo špatně usíná, ale o to, aby se tělo během spánku ideálně zregenerovalo.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydaná na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvě do Československa 21. srpna 1968. A jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považovaná skladba Doktor Dam Didam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968 vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam Didam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytaru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: krátce před půl čtvrtou posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vyučit se to dříve určitě nezvládl každý, však spousta lidí kdysi do učení vůbec nechodila. A k těm nejtěžším řemeslům patřilo to sklářské. Stát se sklářem vyžadovalo kromě jiného mít taky peníze i známosti. Mluvit o tom bude v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: O tom, jak nebejvalo jednoduché vyučiti se sklářem. To řemeslo bylo obestřeno řadou tajností, osobitých pracovních postupů a sklářských fíglů, které nebylo radno prozrazovat. A tak se dědilo z otce na syna. Časem vznikaly cechy z ušlechťovatelských profesí. Roku 1669 vydal hrabě Kinský malířům a řezáčům skla ve sklárně v Šipské zvláštní řád. Budiš nám příkladem toho, jak to fungovalo. Podle něj musel být učeň synem některého ze sklářů nebo absolvovat 4 roky učení. Při nástupu byl povinen složit do cechovní pokladny 1 říšský tolar, 2 kopy míšeňských grošů a mistrům dát 0,5 bečky piva. Též s ním museli přijít další 2 muži, kteří se zaručili, že učedník neuteče a ničím se neproviní a zároveň zaplatili 15 grošů. Po vyučení se měl tovaryš rok v cizině učiti nebo pracovati pro některého domácího mistra. Teprve poté mohl požádat o mistrovskou zkoušku, při níž musel prokázat, že pochází z manželského lože, předložit výuční list a zhotovit mistrovský kus. Jako mistrovský kus musel tovaryš za 1,5 dne na sklo namalovat říšského orla v barvách a s detaily. Též navrhnout na papír 7 svobodných umění. Po zaplacení poplatku 15 kop grošů, daru 4 liber vosku kostelu, musel novopečený sklář uspořádat pro mistry oběd s bečkou piva. No a příště v pondělí o tom, že na svatého Bartoloměje dobrý sedlák žito seje.

0: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Je úplně možné, že teď přemýšlíte, jaký program si uděláte na tento víkend, a my vás pozveme na hrad Roštejn, protože tam se už zítra koná tradiční festival jazz na Roštejně. Pokud máte rádi tento styl hudby, tak už od 14 hodin vše začne. Vystoupí tentokrát Jan Smigmator, Libor Šmoldas kvartet, Jana Koupková kvartet nebo Dixie Friends. No a podrobnější program naleznete taky na stránkách hrad-roštejn.cz.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Sám jsem pana Smekala taky ve veselí nezažil, ale vzhledem k tomu, kolik o něm znám historek a legend, tak mi kolikrát připadá, jako kdybych se s ním taky nikdy setkal. Ze všeho, co jsem o něm navnímal, tak je to byl člověk, který měl vysoko postavený morální hodnoty a snažil se je vštípit všude kolem sebe a náročnost ve spoustě věcech. A já doufám, že v tomhle odkazu se nám daří pokračovat.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: pátek a vy posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Adela Zachová, náš regionální stopař, zavítala do Veselíčka na Žďársku. V místním hostinci totiž najdeme jednu unikátní věc, a to orchestrion. Jestli je tato hrací skříňka ještě funkční, to nám kolegyně prozradí právě teď. Adélo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já musím se přiznat, že jsem teda znala pouze ze seriálu Chalupáři, ale teďka až poprvé v životě ho vidím na vlastní oči. A tenhle velký orchestrion je jediný v České republice, který je stále plně funkční a dodnes zahraje 8 písní. Vyrobený byl kolem roku 1880 nebo 1890, to se přesně neví, a ve Vídni teda byl vyrobený. No a téměř každý den obsluha orchestrion spouští a já jsem měla i možnost si pár těch písní poslechnout. Posluchači tu možnost budou mít také, pokud se podívají na naše webové stránky a sociální sítě. No a to všechno se mohla slyšet díky spoilu majiteli hostince Miloši Brabcovi, který nám orchestrion ještě trošičku detailněji popíše. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Pan tesař ten hostinec postavil v roce 1921. Když hostinec postavil, zakoupil sestavu čusů na orchestrion. Na orchestrionu je...
0: Tak jenom poprosím našeho regionálního stopaře, jestli byste nemohli malinko popojit pro lepší signál.
3: Je tam 6 hudebních nástrojů a hraje to zhruba asi 1,5 minuty. Hostinec je pořád jakoby soukromých rukou, už to provozuje páté pokolení, moje dcera. Takže se dá říct, že všechno se dochovalo v původním stylu a v původním stavu, tak jak to bylo. A můžeme si klidně pustit melodii.
2: Tu melodii se omlouvám, tu uslyšíte až teda z webových stránek a sociálních sítích a jenom dodám, že orchestrion je
0: do Veselíčka na Žďársku jsme se vydali s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou a taky panem Milošem Brabcem. Já vám děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkujeme.
1: Regionální stopař.

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Vysočina dospíval Michal David.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Těsto na mafiny může být ze spousty různých druhů mouky, může být mrkvové, ořechové, čokoládové, ale taky cuketové. Nastrouhaná cuketa je pro mafiny perfektní základ. Přesvědčíte se o tom v dnešním tipu do kuchyně.
2: Pekli jste někdy mafiny z cuket? Já už jsem je zkoušela ze všeho možného, ale cuketu zatím ne. Přitom je to vlastně podobné jako péct cuketu na plechu jako slaný koláč, nebo třeba jako sladký perník s čokoládou a perníkovým kořením. Těsto na slané mafiny se sýrem je ze základu z nastrouhané středně velké cukety a jedné větší nastrouhané syrové brambory. Po vymačkání přebytečné vody se k tomu přidá 60 gramů hladké mouky a dvě jarní cibulky nakrájené na jemná kolečka. Na řadu přichází strouhaný sýr. Může být parmazánového typu, ale klidně i ajdam nebo gouda, pokud vám v ledničce přebývá 10 až 12 deka. Slané těsto je potřeba okořenit a tak vytáhneme kořenky, čajovou lžičku a sypeme sušený česnek se solí, mletý pepř, trochu mleté papriky a všechno důkladně promícháme. Troubu předehřejeme na 190 stupňů. Vymažeme si plechovou formu na 12 mafinů olivovým nebo řepkovým olejem a naplníme ji těstem do 3/4. Pečeme asi 25 minut, až povrch zezlátne. Mafiny jsou hotové. Tahle jednohubka se vlastně nemusí podávat jako oficiální jídlo. Hodí se do krabičky, třeba na výlet jako svačina. Ale když nikam nejedeme, i doma jsou skvělé. Můžeme posypat strouhaným sýrem, bylinkami ze zahrádky a necháme si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česko si připomíná události roku 1968. O senátorské křeslo se na Pelhřimovsku utká 6 kandidátů. Ve Švédsku zranil útočník s mečem několik lidí. Zítra očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne na více místech přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něho bojovali.
2: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
0: Piety se zúčastnil také prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. O senátorské křeslo se v Pelhřimovském volebním obvodu utká 6 kandidátů. Mandát obhajuje Jaroslav Chalupský z uskupení Srdcem a rozumem, který jako kandidát Svobodných ve druhém kole minulých voleb získal přes 52% hlasů.
3: O křeslo senátora se utkají také dva starostové. Pelhřimovský Ladislav Med z ODS, který kandiduje za uskupení za demokracii, a jindřichohradecký Michal Kozár z ANO. SPD vyšle do boje Lucii Pavlů Řádovou. Výzvu 2025 bude reprezentovat Karolína Kubisková a šestici doplní komunista Karel Hodáč. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na škole ve městě Fagersta zranil několik lidí. Informují o tom tamní úřady. Policie podle nich pachatele postřelila a zadržela. Počet zraněných ani další podrobnosti zatím oficiální místa nezveřejnila. Web deníku Aftonbladet ale informuje nejméně o dvou zraněných. Policejní mluvčí také řekl, že žádné další nebezpečí nehrozí. Ostatní školy ve městě, severozápadně od Stockholmu, zůstávají uzavřené.
1: Sport.
0: Tenistka Sara Bejlek nastoupí po 19. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti domácí Američance Madison Keysové. 20-letá Češka v minulém kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Poprvé v kariéře se tak dostala mezi nejlepších 8 hráček na turnaji tisícové kategorie okruhu WTA.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území se přidá déšť nebo přehánky, lokálně se mohou vyskytnout i silné bouřky, teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne i na více místech přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni, foukat má mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v brněnském směru dálnice D1 na 155. kilometru za Lhotkou. Překáží tam nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá. Má z toho radost?
3: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
2: Ty oslavy anebo celý ten život?
3: No, ne, ty oslavy.
2: Jo.
3: Celý život samozřejmě ten byl báječný.
2: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
3: No, úplně.
2: Jo.
3: No jo, já jsem nadšená.
2: Z toho, že je tady.
1: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí... nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš představit, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, ale snahová, to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je, jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle.

0: koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
1: Pepa Pousek, úžasný to,
2: Pepa, glosátor. Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
1: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
2: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
1: Napsal ti i někdy písničku?
2: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
1: Ano, to známe.
2: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo. Nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
1: Co jsi s nima provedla?
2: Oni odešli sami.
1: Opustili Uršulu Klukovou a zůstala sama. Bez 6. muže nebo?
2: Měla 6.
1: Toho si nechala.
2: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
1: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
2: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů a vlastně ne... Bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
1: tomu ne. Tomu můžeme vděčit za to, že to dneska sedíš.
2: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
1: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
2: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
1: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No ušlo mi to, teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
2: Ano.
1: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Velká láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
5: Děkujeme.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, abatyši českého humoru, přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je korito, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: A uvidíme se u Kinského na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska. Žádný kousek.
4: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Tudíž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem tím přišel, pám, Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet, ten celý se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám, yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
4: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: To z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě. Různé kontroly, no ale na hranicích ne.
4: Na hranicích ne?
5: Kontrolu to ještě lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: No, bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, tak takhle zase ne. Že jo. Ale svlékněte se bylo často.
4: Bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Že to nepočítá mezi doktory, víš?
5: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No,
5: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, byste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě.
4: To bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá. A počkejte, tady dali mě kafíčko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje, a teď slyším, jak paní, a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní, ty šla si na řadu. Ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co?
5: Do kavárny Uršu. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych věděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85.
2: No,
1: narozeniny.
2: To nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejstejte se i průděc. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: o co jde?
4: O jedno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedeni.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte. Pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně. Vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílý hoči kulika. Teda, pane vedoucí. Počkejte, on, jako, že byl bílej, jo. Tak to bílej byl. Ale že to je džigulik, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžele tady. Tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkala, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ si, že bys řídila autobus třeba. To... A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenaboudala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo to?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od tam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista. Kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin. Třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a
3: děkuju.
2: Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, my děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usmívavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A hodně
4: štěstí. Já vám
2: děkujeme.
4: Moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, je hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi ho dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes tak máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý

osobuju. Když

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, jo. Ale v tomhle počasí prostě počítač si normálně
2: zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo, jo, jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze zánětří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Za běhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou. Říkali.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Alena Schillerová připomněla civilní ztráty sovětské okupace. Žďárský úřad potvrdil všech 5 kandidátů do Senátu. Martin Hyský byl odvolán z pozice hlavního trenéra fotbalové Viktorie Plzeň. Zítra očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojedinělé během dne na více místech přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Dnes je to 58 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Vicepremiérka Alena Schillerová z hnutí ANO na pietě k výročí sovětské okupace připomněla její civilní oběti. Při shromáždění před Českým rozhlasem vyprávěla příběh zavražděné studentky Marie Charouskové, kterou bez varování zastřelili sovětští vojáci, když šla odevzdat diplomovou práci.
4: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
3: Projevy některých politiků doprovodil na pietě pískot a skandování nesouhlasných hesel. Před budovou rozhlasu se dnes sešly desítky lidí s transparenty na podporu zachování médií veřejné služby. O křeslo senátora se bude na Žďársku v říjnu ucházet 5 mužů. Úřad zaregistroval všechny přihlášené kandidáty. Obhajovat bude lidovec Josef Klement a po 6 letech o post znovu usiluje i jeho tehdejší protikandidát z druhého kola, nestraník a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Kandidují i lékař Radek Černý z ODS, poslanec Radek Koten z SPD a IT specialista David Moss za Spojené demokraty Sdružení nezávislých. Turecko vydalo mezinárodní zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, informoval o tom turecký ministr spravedlnosti Akin Girlek. Vydání zatýkače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy. Izrael ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů.
2: Sport.
3: Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech. Martin Hyský vedl Západočechy od loňského října. Do klubu přišel z Karviné a Plzeň dovedl v minulé sezóně šance ligy ke třetímu místu.
2: Počasí.
3: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území se přidá déšť nebo přehánky, lokálně se mohou vyskytnout i silné bouřky, teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne i na více místech přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 95. kilometru na úrovni Mikulášova. Stojí tam porouchaná dodávka. A ke střetu osobního auta s motorkou došlo v Třebíči v Janouškově ulici. I tam buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: I po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina dnes v pátek odpoledne Den v kraji. V Havlíčkově Brodě dokončili stavbu modulární budovy pro nemocnici v Bohumíně. Teď nakládají na kamiony a o víkendu ji převezou na místo určení. Podrobnosti už za chvíli řekne naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková, která byla u nakládky.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. 28 částí nové budovy nemocnice v Bohumíně postupně odvezou kamiony z Havlíčkova Brodu. První díly v areálu tamní výrobní firmy nakládají i v těchto chvílích. Jednotlivé cesty jsou naplánované převážně na noční hodiny, aby nebrzdili provoz. První 6 modulů vyrazí na cestu v neděli. S detaily vás seznámíme krátce před 17:15. Sucho v Česku ničí úrodu. Malé množství srážek a velká horka zhoršují růst krmných plodin, jako je kukuřice a pícniny. Zemědělci proto mají krmiva pro zvířata nedostatek. Bíky a také telata kvůli tomu prodává agropodnik Košetice, který hospodaří na pomezí středních Čech a Vysočiny. Tématu se budeme věnovat 17 hodin a 20 minut. Vinaři z Vysočiny začali prodávat první burčák. Podle majitele vinařství v Kojeticích na Třebíčsku Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak podle jeho slov nebylo nutné doslazovat.
2: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi.
1: Ucpat i ten nejmenší otvor, o to usilují technici, kteří v Jihlavě opravují hráz rybníka Kalvárie. Aby nadále nepropouštěla vodu, tlačí do ní speciální hmotu, která má zaplnit veškeré pukliny. Do hráze proto navrtali desítky sond. Na místo se podíváme v 17 hodin a 40 minut. Na hasičskou fontánu se dnes můžou lidé přijít podívat na Pelskou nádrž u Žďáru nad Sázavou. Do akce se od 9:30 večer zapojí přes 30 hasičských jednotek. Za pomoci stříkaček budou na hudební a světelný doprovod vytvářet až 10 metrů vysoké vodní obrazce. Pokračuje vedoucí odboru kultury města Petr Sedlák.
3: Hladina je v současné době kvůli suchu poměrně dost nízko, tak jsou venku i ty plážičky, takže myslím si, že se tam vejde poměrně dost lidí. Bude možnost to sledovat i vlastně z těch pláží, které jsou

0: Českém rozhlase Vysočina krátce před čtvrt na šest posloucháte Den v kraji. Dnes je ještě v Havlíčkově Brodě, v pondělí už bude na severu Moravy. Řeč je o nové budově Bohumínské nemocnice. Je modulární, má 28 dílů a na místo určení ji převezou kamiony. Dnes začala nakládka jednotlivých částí stavby a byla u toho i naše reportérka Veronika Bartés-Vohralíková. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Sestavený dům se nachází v areálu stavební firmy v Havlíčkově Brodě a pro Bohumínskou nemocnici bude sloužit jako administrativní budova. Teď ale celý objekt, který má 600 metrů čtverečních, zaměstnanci firmy začali postupně rozebírat. Nebála bych se tady použít slova porcovat. Od dnešního poledne připravují prvních 6 kusů, které přináší velký jeřáb na nákladní auta. Jeden ten modul váží pro představu zhruba 10 tun. Nákladní automobily budou moduly převážet po dálnici, ale až v brzkých ranních hodinách v pondělí. Přijet na místo by měly podle plánu zhruba kolem 4. hodiny ráno.
0: Kdy bude celá budova v Bohumíně?
1: Další nakládka v Havlíčkově Brodě bude v pondělí v průběhu dne a zase pojedou s další várkou přes noc. Celkem to bude 28 jízd a poslední díly moduly budovy by měly dorazit ve středu. Od pondělního rána ale začnou zaměstnanci stavební firmy hned objekt kompletovat. A podle jejího jednatele Romana Strika by hotová, poskládaná administrativní budova v Bohunině měla být zhruba do měsíce.

0: dodal, že tohle je pro firmu zlomový okamžik, protože se jedná o největší zakázku tohoto typu, tedy modulární budovy. Město Bohumín za stavbu zaplatilo 34,5 milionů korun. Převoz, který zajišťuje jiná firma, vyjde lehce přes 1 milion korun a je součástí té ceny zakázky.
1: O přepravě modulární stavby z Havlíčkova Brodu na sever Moravy jsme mluvili s naší reportérkou Veronikou Bartes-Vohralíkovou. Díky za to a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Kvůli suchu nenarostl dostatek krmiva pro dobytek. Zemědělci proto začínají zvířata prodávat. Například agropodnik v Košeticích na Pelhřimovsku musí snížit stavy o 600 kusů. Prodává bíky a taky telata. Mluvit o tom budeme už za několik minut podrobněji.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, kde právě teď vysíláme Den v kraji. Sucho v Česku ničí úrodu. Malé množství srážek a velká horka zhoršují růst krmných plodin, jako je kukuřice a pícniny. Zemědělci proto mají krmiva pro zvířata nedostatek. Bíky a taky telata kvůli tomu prodává agropodnik Košetice, který hospodaří na pomezí středních Čech a Vysočiny.
1: S předsedou představenstva agropodniku Košetice Zdeňkem Duvkem jsme teď přišli do areálu. To, co se nám tady teď ozývá, jsou vaše telátka.
2: Ano, to je naše mladá generace.
1: Právě i tady ta generace je ohrožená, protože nenarostlo krmivo pro dobytek.
2: V podstatě po dvou sklizních jetelovina, trav, luk. Máme sklizeno asi tak polovinu množství, které jsme potřebovali.
1: Budete muset snižovat dobytek, vy máte jak výkrm bíku, tak do jiné krávy.
2: My už jsme i začali, prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu, snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
1: A o kolik procent počítáte, že bude nutné to snížit?
2: To znamená, u nás to obnáší asi tak 600 kusů bíků ve výkrmu.
1: Problémy mají nejenom velké podniky. Obavy, čím nakrmí dobytek, stresují i farmářku Lucii Patákovou z Votická.
3: Už nedáváme seno do krmení vlastně pro krávy, do jiný přidáváme slámu. Nastavujeme tam, jakoby šetříme, kde se dá, držíme je zkrátka.
1: A máte nějaký propočet, kolik toho krmiva vám chybí?
3: Ano, to víme přesně, chybí nám okolo 1000 tun.
1: A že by vypomohli jiní zemědělci, to asi není šance, protože je to asi celoplošné.
3: Je s tím problém, no. Budeme zkusit vlastně sehnat asi od okolních zemědělců, co jsou tady rostlináři, tak pěstují třeba kukuřici na zrno, tak zkusíme, jestli by nám ji neprodali na siláž.
1: Problém prohlubuje podle Kamila Maláta, ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu, i fakt, že ani volně pasoucí dobytek nemá na loukách co spásat.
4: Chovatelé na pastvinách musí zvířata přikrmovat už delší dobu, protože travní hmota neroste. Tím se jim tenčí zásoby, seno, senáž, které měly připravené na zimní období. Pokud krmiva mají vyrobené na takzvaný běžný rok, to znamená, dalo by se říct, si lidově jedou takzvaně na krev, tak mnozí z nich nebudou mít dostatek krmiva a snižování stavu chovaných zvířat tak bude naprosto reálné.
1: Zemědělský svaz České republiky už zprávy od zemědělců o snižování počtu dobytka podle předsedy Martina Píchy dostává.
5: Jak velká redukce bude za celou republiku, dnes neumíme odpovědně odhadnout. Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše bíky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci. Pokud ale bude nedostatek krmiva hluboký, může se problém dotknout i dojnic, což je podpořeno momentálně nízkou výkupní cenou mléka, která je již několik měsíců pod výrobními náklady.
1: Větší prodej zvířat podle Martina Píchy způsobí nezdravý nadbytek produkce a v dalších letech může být nabídka hovězího naopak nižší. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Na Českém rozhlase Vysočina o 17:30 posloucháte Páteční den v kraji. Michal Kalhotka už má za sebou několik náročných horských výstupů. Teď míří na Manáslu, 8. nejvyšší horu světa. Kterých z těch dosavadních výstupů byl pro něj skutečně zlomový? Tak to prozradil v dnešním dopoledním rozhovoru.
2: Tak já myslím, že asi každý ten vrchol je zlomový, že člověka v to ujišťuje, jakoby když se to podaří, tak že to dělá správně a prostě je to o tom, že fakt potom chcete víc a víc. No.
3: Velkým milníkem byla Aconcagua. Vy jste ji vystoupil solo bez přídavného kyslíku a bez pomoci nosičů. To zní skoro neuvěřitelně. Jak náročný byl ten výstup a co jste si z něj odnesl?
2: Tak pro mě to byla hlavně asi první jakoby expediční zkušenost, kde vlastně jsem strávil 14 dní vlastně v horách s vybavením, který jsem si nesl vlastně sám. A ta zkušenost pro mě byla obrovská, že jo? Protože jsem tam poznal spoustu nových věcí, jak vlastně na člověka působí jakoby nadmořská výška, mráz, jak prostě se chovat, kdy chodit spát, kdy vstávat. Prostě všechno to okolo, co se dělo, tak jsem hodně vnímal intenzivně a to bylo jako hodně velká zkušenost. No.
3: Říká se, že člověk se z hor vždycky vrací trochu jiný. Platila to i u vás? Přinesla vám Aconcagua kromě radosti i třeba větší respekt k horám?
2: Tak respekt já mám asi od samého začátku, bez toho to nejde. Jo, já říkám, strach mám spoustu lidí, ale ten není zdravý do hor. Jo, ten respekt musíte mít obrovský a pak to člověk tak jako úplně zase říkám, vnímá jinak a chová se jinak. Jo. Takže určitě mě ty výstupy mění. Není to jenom to Aconcagua, ale je to celkově jakýmkoliv výstupem, tak prostě já říkám, pokud se člověk vrátí domů v pořádku, tak prostě ten respekt byl správný a všechno to fungovalo tak, jak mělo. No.
1: Zítra, tedy v sobotu po 11. hodině, vám nabídneme na Českém rozhlase Vysočina sestřih toho nejlepšího z hosty tohoto týdne. Připomeneme si například setkání s antropologem Michalem Vondruškou, kastelánku hradu Roštejn Kateřinu Rozinkovou a taky další zajímavé hosty.
4: Den v kraji.

0: 17 hodin na 36 minut a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Ucpat i nejmenší díru, to teď chtějí technici, kteří opravují hráz rybníka Kalvárie na největším sídlišti v Jihlavě. Aby nadále nepropouštěla vodu, tlačí do ní speciální hmotu, která má zaplnit veškeré pukliny. Do hráze proto navrtali i desítky sond.
1: Bílé dodávce na hrázi je stroj, který vhání hmotu do tělesa hráze. V té hrázi je udělaný do oblouku takový, místy je to až zákop, místy ne, a v tom jsou takové, vypadá to, jako kdyby se do toho měla strkat tryska, prostě takové úzké profily.
2: Na té linii jsou zavrtané injektážní sondy. A ty injektážní sondy jsou zavrtané od 4 do 7 metrů hloubky.
1: Práce pozoruje také Jan Body, který celý postup navrhl.
2: Jsou to kapaliny
1: a bez... když se dostane, tak
2: ano, a když se to dostane dolů, tak oni během 5 minut zreagují a budou tuhé. Takže ono se to šíří v tom propustném prostředí a potom se to zatuhne a tím uzavře cestu vody.
3: Dobrý! Dali!
1: Sonda je plná, protože hmota už se kolem ní začíná tlačit ven.
4: My jsme se teda stáli před otázkou, jestli kompletně rozebrat celou hráz a celou ji přeskládat znovu, což by byla velmi nákladná a velmi dlouhá akce.
1: Náměstek primátora z hnutí ANO Radek Popelka.
4: A jsme rádi, že jsme narazili na technologii, která nám pomůže vlastně ty prasklinky, které jsou někde mezi původním skalním podložím a právě tou sypanou hrází, zacelit.
1: Po opravách bude rybník znovu sloužit hlavně k zadržování vody z dešťů, k čemuž byl i postavený. Chybí mu totiž jakýkoliv přítok. František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a krátce po 6:15 vysíláme Den v kraji.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli zdravím taky meteorologa Mojmíra Martana. Dobrý podvečer.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na aktuální počasí na Vysočině. Už nám někde bouří teď intenzivněji?
2: Nebouří zatím nikde, bouřky jsou zatím v Čechách, západně od kraje Vysočina. Máme ale hodně oblačnosti a teploty 21 až 24 stupňů.
0: Kdy očekáváte, že na Vysočinu bouřky dorazí?
2: V průběhu večera od jihu se budou nasouvat srážky a bouřky, ty mohou být lokálně i velmi silné, postupně ale v průběhu noci se bouřková činnost přesune k severu a také srážky budou postupně od jihu ustávat, k ránu se jistě protrhá i oblačnost. Teploty budou během noci klesat na 14 až 11 stupňů, mírný jihovýchodní vítr bude v průběhu večera postupně zesilovat na čerstvý západní až severozápadní s nárazy až 70 km za hodinu. K ránu potom bude vítr částečně slábnout.
0: Jaké počasí pak očekáváte v sobotu?
2: Bude proměnlivo, místy přeháňky a dosti větrno. Přeháňky se budou vyskytovat hlavně v odpoledních hodinách. Večer potom jich bude ubývat a také na některých místech ubude oblačnosti. 21 až 24 stupně budou nejvyšší odpolední teploty. Mírný vítr západních směrů, odpoledne přechodně zesilující s nárazy i kolem 55 km za hodinu. Večer potom čekáme slábnutí větru.
0: No a ještě se podíváme i na neděli, tam už bude počasí klidnější.
2: Ano, bude to beze srážek, jasno až polejasno, během dne přechodně oblačno, ranní teploty 11 až 7, odpolední 19 až 23 stupňů. Foukat bude po většinu dne slabý, jen odpoledne přechodně mírný severozápadní nebo západní vítr.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme a přejeme hezký víkend.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, dnešní vydání Dne v kraji je už v tuto chvíli u konce. Po 18. hodině si ale můžete poslechnout Dechovky pro Vysočinu, dnes je pro vás připravila kolegyně Lidia Kubičková.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Osmnáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí událostí 21. srpna 1968. Vrtulníky Venom a Viper by mohly znovu vzlétnout příští týden. Siamská dvojčata z Bratislavy čeká operace v Saúdské Arábii. Zítra očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne na více místech přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy dnes připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze. Právě u sídla rozhlasu se 21. srpna 68 sovětští vojáci střetli s neozbrojeným protestujícím davem. Každoroční piety se zúčastnili pamětníci i politici. Například předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ve svém projevu mluvil o roli tehdejšího Československého rozhlasu na začátku okupace. Někteří lidé to doprovázeli pískotem a skandálem.
3: Rozhlas se stal jedním z prvních cílů okupačních vojsk. Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
1: Při bojích o rozhlas tehdy zemřelo 17 lidí. Armádní vrtulníky Venom a Viper by mohly být znovu v provozu příští týden, řekl to plukovník Michal Kudin z generálního štábu. Vrtulníky jsou mimo provoz zhruba měsíc, a to kvůli pádu jednoho z nich v náměšti nad Oslavou. Při nehodě jedna vojákyně zemřela, další čtyři vojáci byli zranění, pokračuje Kudin.
4: Těch opatření, které jsme museli zavést nebo přijmout, je celá škála, takže samozřejmě kolegové jak na náměstské základně, tak v Polsku musí postupně jednotlivé body splnit. Kontrola techniky, zopakování některých postupů pro létající technický personál.
1: Vrtulníky, které jsou na misi v zahraničí, by mohly vzlétnout nejspíš už na začátku týdne. V Česku by podle Kudina měly znovu létat o pár dní později. Siamská dvojčata, která se v červnu narodila v Bratislavě, oddělí chirurgové ve speciální nemocnici v Saúdské Arábii. Televizi Markýza to řekla matka dívek, které jsou srostlé v oblasti pánve. Podle Markýzy se lékařům v Riádu podařilo oddělit už 70 siamských dvojčat. Děti jsou aktuálně v péči slovenských lékařů. V Bratislavě podstoupili operaci, v rámci které jim chirurgové zprůchodnili střeva a vytvořili vývody. Podle lékařů mají obě děti vlastní srdce, plíce i ledviny.
2: Sport.
1: Tenistka Sara Bejlek nastoupí po 19. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti Američance Madison Keysové. 20-letá Češka v minulém kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Poprvé v kariéře se tak dostala mezi nejlepších 8 hráček na turnaji tisícové kategorie okruhu WTA.
2: Počasí.
1: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území se přidá déšť nebo přehánky, lokálně se mohou vyskytnout i silné bouřky, teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne i na více místech přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni, foukat má mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozorněte v pražském směru dálnice D1 za 88. kilometrem u Humpolce. Na krajnici tam stojí porouchaná dodávka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A máme tady páteční podvečer na Českém rozhlasu Vysočina. Je to signál k tomu, abychom otevřeli dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Máme tu svátek Johanek a Johanů, tak přejeme jen to nejlepší. A teď už pojďme hrát. Na úvod je tu Lesanka s písničkou Bertička sousedská.
2: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: Lesanka nám dozněla na úvod dechovek pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina a já tedy zmíním, že své přání můžete poslat také přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo můžete poslat SMSku ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A číslo jsem k nám do studia ještě jednou 22 155 49 99. Já už teď zdravím Honzu z Brna. Honzo, vítej a povídej, komu budeme hrát.
1: Ahoj Liduško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem tam dneska moju oblíbenou písničku s Waldorfinkou, jmenuje se Písničkový král a písničku pošlu pro tebe a pro ty moje všechny kamarády, tu celou velikou partu dechovkových kamarádů od Batelova až po Lanžhot. Poslali bychom to ještě Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lecexovým do Skály, Líje do Kališť, Pepovi do Chřenovic a všem, co mají rádi dechovku a mají volný víkend po dlouhé době jako já.
0: Výborně. Písnička je i pro tebe, je to jedna z tvých oblíbených, tak si hezky užij. No.
1: Děkuju Liduško a budu se zase těšit někdy naslyšenou, naviděnou, ahoj.
0: Naslyšenou, ahoj. Waldorfinka už je tady.

0: Máme 18 hodin, 11 minut k tomu a já plním přání také Jardovi Zdačic, který se dovolal. Takže Jardo, pojďme na to, komu zahrajeme teď.
1: Duško, ahoj, já tě zdravím. Samozřejmě zdravím ještě přízněce Dechovek pro Vysočinu. Dneska si dáme písničku s Hornobojenama, která se jmenuje, no...
0: To jsou chlapci z Bojanovic.
1: Ano, ano, přesně tak. Jo. A Liduško, já ji pošlu pro čestní dáce Krea, tak, a to jak pro ty současný, tak i pro ty bývalý. Pošlem ji Markovi do Lenzotova a písnička je taky pro tebe.
0: Dobře, já moc děkuji a samozřejmě i ty si písničku užij, když si ji vybral a budu se těšit zase naslyšenou.
1: Doufám, že se bude líbit. Naslyšenou, ahoj.
0: Já tomu věřím.

0: jdeme dál v našem pořadu. Teď budeme hrát také do Batelova. Já zdravím Tomáše. Hezký dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Jakubičková. Já zdravím všechny posluchače tohoto hezkého pořadu. Tak a mým přáním, když se velmi rychle přesunul o 50 let zpět, kdy se ve dvou malých obcích pod vrchem Čeřínek setkávala Hanka Mardošková z Hozné s Mirkem Vladimírem Myslím ze Spělova.

0: za polednou Hankou tehdy jezdil mladík Mirek na motorce a v obleku dle poslední módy, na který byl zvyklý z Prahy, kde studoval. Oba se scházeli velmi často, slovo dalo slovo, přišlo zasnoubení a dne 21. srpna 1976 po 11. hodině dopolední, tedy před 18 262 dny, si řekli své ano. Čas plynul, Hanka a Mirek se postupně radovali z celé Moniky, poté z celé Mirky a nakonec i z mojí maličkosti. Společně prožívali chvíle radosti, lásky, štěstí, porozumění a zvládli i méně radostnější životní zkoušky a překážky. No a dnes, 21. srpna 2026, spolu slaví krásnou zlatou svatbu. Mami a tati, za celou rodinu vám moc gratulujeme a do další společné cesty životem přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a vzájemnou toleranci. A závěrem, ne už jen na Vavřínech, protože dnes ukrajujete první z 1826 dnů, které vás dovedou ke svatbě smaragdové. Děkuji všem a přeji hezký poslech.
1: A to bylo krásné přání a samozřejmě k té gratulaci se přidává i celý Český rozhlas Vysočina. Přejeme také pevné zdraví, ať se daří a pěkně si to užijte, hezky to oslavte. Tomáši, děkuji vám, mějte se krásně, naslyšenou.
0: Je taky naslyšenou.
1: A tady už je hudební dar.

nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: No a jdeme na další hudební přání v našem pořadu, které má teď také Vašek ze Žaliva. Vašku, také zdravím a přeji krásný dobrý podvečer.
2: Hezký večer, Dobrinko, a všem, kteří poslouchají tento krásný pořad. Měl bych přání dát zále jen tak pro radost písničku všem, kteří poslouchají, a těm žechovkovým kamarádům, kamarádkám. Děkuji Slávce Divišové do Třebíče, Jardovi Vyskytné, Majce Doskáž za písničky. A je písnička i pro tebe.
1: Děkuji.
2: Pro Pepu Brávka do Brtné u Želíva. Šťastnou cestu domů, děkuji ti za hrání, zase jen neslyšenou. A písnička je Kokocký kostelíček od Jaramičky. Děkuji ti ještě jednou, ahoj, ahoj.
1: Já moc děkuji a budu se těšit na slyšenou příště, ahoj. A písnička už tedy letí s Keramičkou.

0: Tak a jdeme na další písničku v našich dechovkách pro Vysočinu. Teď už zdravím paní Marii z Bohuslavic. Také vám přeji krásný dobrý podvečer a pojďme na to, komu zahrajeme.
1: I přeji hezký páteční podvečer paní Lidie a zdravím všechny posluchače při znívce hezké dechovky na Radiu Vysočina. Písničku posílám vám a všem, kteří jsou sami, ať je potěší. Děkuji vám mnohokrát a naslyšenou.
0: Já vám moc krát děkuji, mějte se krásně, paní Marie, a samozřejmě si písničku také užijte a pojďme na to, tady je malá kapela Pavla.

0: No dneska nám to zase krásně ubíhá ten čas a pojďme tady ho využít těch posledních 30 minut k dalším přáním. Teď už ho má také Mirek z Batelova, zdravíme také Věrku a pojďme na to, komu budeme hrát, nebo co si vybral Mirku.
1: Lidie, ještě jednou ahoj, ta se mě rozesmála pěkně a zdravíme všechny posluchače, samozřejmě i tebe. A děkujeme za písničky, co nám teď volali naposledy. A byl to Pepa Zelený, Marie Koubová, Jardovi a Janě do Vyskytný, Mílovi Vackovi, Janě a Květoslavu Pavlíčkovým, Honzovi do Brna a volala nám hodně často teď Marie Tiráčková, takže to bude do Pejru a pro tu Verču. A ještě nám volal Pepa Hradecký, jak se vrátí z lázní, tak je to i pro něho a pro jeho ženu Janu. A všichni, co poslouchají Rádio Vysočina, ale já jsem dlouho nevolal manželce Věře, takže já to zkusím napravit. Měli jsme těch 45 let spolu, tak ať to se mnou aspoň chvíli vydrží, ať se aspoň dva dny týdnu usměje. A bylo by to teda pro všichni a hlavně i lidi pro tebe a všechny zdraví. Mirek a Věra Bateláci a těšíme se, až se sejdeme, až to zase bude v Jihlavě do Žínky. Ahoj. Čau, čau.
0: Mějte se tam krásně, ahoj. Já samozřejmě vám oběma přeji hodně, hodně moc pevné zdraví a spoustu dalších krásných prožitých společných let. Tady už jsou české buchty. Já nemám jen tebe.

0: České buchty dozněly a já už mám nachystané božejáky, o které si zavolal Fanda z Horních Rápotic. Také zdravím, přeji dobrý podvečer, hezký pátek a teď komu dáme zahrát?
1: Ano, krásný podvečer, zdraví všechny posluchače a dal bych to zahrát všem od božáků u muziky na Blatej. Děkuju moc.
0: Dobře.
1: Dobrou noc.
0: Písnička i pro vás. Fando, mějte se krásně a pojďme na to.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina mile ráda plním vaše hudební přání a teď opět ještě na zavolání zdravím také paní Janu z Koječína. Krásný dobrý páteční podvečer přeji a
1: komu dobrý dáme? Podvečer, paní Lidinko, vám i všem posluchačům a dneska bych vybranou písničku poslala do Batelova. Moc gratuluju k výročí svatby paní Věrce a Mirkovi. Přeju jim hodně lásky, hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. Přeju jim to já i můj manžel Květa z Koječína a doufám, že písnička potěší i manžele Leciaksovi do Skály, Majku a Standu, Ivanku a Petra Dolejšovi, naše sousedy tady v Koječíně, Slávku Dodivišová, paní Prokopový Vladce a Jirkovi do Zdislavic, Janě a Jardovi do Vyskytný, panu Mílovi do Vilémovic a Honzovi do Brna. Všechny vás zdravíme a vzkazujeme vám, opatrujte se. A písnička je, Lidinko, i pro vás jako poděkování. Děkuju.
0: Já vám moc krát děkuji. Paní Janičko, mějte se krásně a budu se těšit na příště samozřejmě naslyšenou. A teď už je tady vaše písnička Lásko, kde tě mám a Řečická kapela.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, a já přidávám také váš textový vzkaz. Bude-li kousek času, tak bych popřál do Malče, Lubošově rodině k oslavě naší vnučky Adrianky a také chtěl poslat písničku Strahováčka Václav. Tak samozřejmě písnička už je připravená, hraje Vejvodova kapela. Tak hezký poslech.

přidávám další váš vzkaz. Dobrý podvečer, prosíme o zahrání písničky Vítrví své pro manžele Hanu a Vladimíra Lysích z Batelova, kteří dnes 21. srpna slaví 50 let společného života. Se vzkazem Hanko a Mirku přejeme vám těch let ještě víc, kdy na společnou cestu žitím ve dvou jste se před lety vydali a kdy jeden v druhém oporu jste získali manželství. Stále plné krásných chvil, prožité ve zdraví, spokojenosti a rodinné pohody vám přejí Marie a Petr Vackovi z Batelova. A hraje vám Vysočinka.

0: Tak, Vysočinka dozněla a já už teď zdravíme také pana Jirku z Hodic. I vám přeji krásný páteční podvečer. Komu budeme hrát?
1: Taky krásný večer, zdravím rádio, naše oblíbené a váš, paní Lidie taky.
0: Děkuji.
1: Výběrnou moderátorku a dneska bych chtěl nechat zahrát oslavencům Hance a Mirkovi Lysím z Batelova, kteří dnes slaví zlatou svatbu. Mirku, Hani, ať jste pořád tak vitální a naladění na tu hudební cestu, která vás provází celý život. Hlavně zdraví a připijeme slivovičku Trnečkovou a to vám přejí Jirka a Jana z Hodic.
0: Přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina vůbec všem, kteří dneska něco slaví a samozřejmě do Batelova posíláme velké gratulace. A vám děkuji, pane Jirko, zdravím vás do Hodic ještě jednou a písničku si také
1: a
0: užijte.
1: Taky děkuji, děkuji, těším se na příště.
0: Já taky, budu se těšit samozřejmě. No a tady už jsou žadovjáci a ještě možná stihneme jednu písničku.

Žadoviáci dozněli na Českém rozhlasu Vysočina. Pomalu končí dnešní dechovkový pořad, ale ten další to bude opět zítra po 18. hodině, tak si nás určitě nalaďte. A já ještě tedy plním jedno přání s písničkou, která se nám vejde do pořadu. Dobrý podvečer, prosíme o písničku od Boršičanky pro našeho strýce Františka Kaňeru k jeho narozeninám s přáním mnoho zdraví a pro jeho ženu Milušku rovněž. Děkujeme vám za vyřízení, sousedé Málkovi. A já se budu těšit tedy zase příště.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Z Havlíčkova Brodu odjede do Bohumína na kamionech celá nemocniční budova. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. Turecko vydalo mezinárodní zatýkač na izraelského premiéra. Zítra očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne na více místech přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Celkem 28 částí nové budovy nemocnice v Bohumíně postupně odvezou kamiony z Havlíčkova Brodu. Dnes první díly v areálu výrobní firmy nakládá Jeřáb. Jednotlivé cesty jsou rozplánované převážně přes noc, aby tolik nekomplikovali provoz. První 6 modulů vyrazí na cestu v neděli. Pokračuje správkyně stavební firmy Kateřina Slanařová.
4: Se budou převážet z neděle na pondělí do Bohumína, kde se hnedka o 4 ráno bude vykládat. Další nakládka je plánovaná na pondělí a ve středu je poslední nakládka u nás v Havlíčkově Brodě, 8-10 aut, a vyloží se ve středu o 4 od rána v Bohumíně se budou vykládat.
2: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, informoval o tom turecký ministr spravedlnosti Akin Girlek. Vydání zatykače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy. Izrael ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů.
5: Sport.
2: U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Vedení klubu ho odvolalo po čtvrteční porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného předkola Evropské ligy s Červenou zvezdou v Bělehradě. Nového kouče Viktorie oznámí v nejbližších dnech. Argentina dostala od Mezinárodní fotbalové federace vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Tamní svaz musí zaplatit pokutu v přepočtu přes 6,5 milionu korun za nevhodné chování týmu i fanoušků. Z hráčů má nejdelší stopku Paredes, který si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Jeho spoluhráč Molina 7.
5: Počasí.
2: V noci bude zataženo až oblačno, na většině území se přidá déšť nebo přehánky, lokálně se mohou vyskytnout i silné bouřky, teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra na Vysočině očekáváme většinou polojasno až oblačno, ojediněle během dne i na více místech přehánky, nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni, foukat má mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpomalte v pražském směru dálnice D1, a to za 132. kilometrem na úrovni Meziříčka. Na krajní se tam stojí porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas váháme, jestli slovo, které zvolíme v našem projevu, anebo třeba i když něco píšeme, je spisovné, nespisovné, hovorové, tedy spisovné ještě, anebo zda už je to archaismus, kterému se chceme vyhnout, abychom nepůsobili zastarale. No a když si dáme vedle

0: Alespoň v mluveném projevu.
1: Ano, v podstatě řekněme, je to spisovné slovo, ale dává se mu přednost při mluvení, nikoli při psaní.
0: A je spisovné, když to napíšu do dopisu, když je to hovorové?
1: V podstatě už od 80. let 20. století psali jazykovědci o tom, že i tato hovorová spojka natolik pronikla do písemných projevů, že bychom mohli trošku začít ji považovat za neutrální.
0: Takže jestli je v pořádku a je to asi nejprogresivnější slovo z těch tří nejčastěji používané a už spisovné dávno.
1: Ano, jistě, jistě. Na rozdíl od tohoto zda, nebo zdali, se velmi málo používá při mluvení. Možná v nějakém stylizovaném projevu, který je určen pro veřejnost a má signalizovat jakousi vyšší vzdělanost mluvčího nebo závažnost toho projevu, ale v běžné mluvě se skutečně užívá mnohem méně. Takže ačkoliv jsou spojky zda a zdali uváděny jako stylisticky neutrální, možná bychom jim mohli přiznat alespoň nějakou tendenci k tomu knižnímu příznaku.
0: V mluvené podobě tedy.
1: Pokud se ocitnou v mluveném textu.
0: Protože v nějakém internetovém článku v dopise zda klidně napíšeme a nezdá se to být zastaralé. Vy jste řekla mimochodem ačkoliv. To se mi zdá taky v mluveném projevu, že už to je spíš slovo, které směřuje ne do starého železa, ale do té množiny archaických slov, že spíš řekneme i když.
1: Vidíte, co se mnou dělá ten mikrofon.
0: No a to zdali, to je asi ještě zastaralejší.
1: S tou částí-li samozřejmě. To působí mnohem ještě knižněji, respektive velice to asociuje písemný projev.
0: Zdali mimochodem psáno dohromady.
1: Tak, to je další velmi častá věc, že to chápou uživatelé jako příklonku a dávají tam k tomu ten spojovník.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron, mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo LEDky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o tzv. Socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
5: Premiér u nás bude německé Tornádo, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let. Až se to tedy letos podařilo, highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
0: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
6: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
8: Nějak mám chuť. Sucho.
7: Jo, sucho.
8: V ústech.
7: Sucho v ústech.
8: Ano.
7: To je dnešní téma.
8: To bude ono. Ano, naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
7: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potem spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2-decové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vypitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odbor.

0: Já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrem na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
1: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutí zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější CRG.

0: syndrom, pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz, to znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
1: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
0: Jsem s tím.
1: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem, tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
0: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdraví je dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád láhev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující ksylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domývám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno. Existují i výjimky. Takže zase totéž doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech? Probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech, trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchaj
2: Trebiče.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych
1: a
2: doporučil...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožno, zdraví Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně obyčejné vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu. Mm-hmm. Jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se nasledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Tak. Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou večeři
2: nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím.
1: A v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: roky,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdravě.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování, tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech. Méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si
1: čistíte
0: zuby večer, může to způsobit tyto problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale
0: já
1: aby vám...
0: Problém.
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě ani sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků a na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho. Pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky části severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž, v okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky během noci ze soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
5: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
3: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní auta. Je to 64. kilometr a podle policie blokují krajnici. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy narazilo osobní auto do svodidel. Je to na kilometru 9,5, místo je průjezdné bez držení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Odtajníme vám další zajímavý lidský příběh.
7: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
6: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
7: Alfred Meissner kdysi řekl: když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
6: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miluši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano.
3: Ano. Miluše a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
5: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
3: My jsme to také trefili.
5: Ano.
3: No tak to chce kytku, je tady.
5: Děkuju, jste moc hodný.
3: Skoro svatební, ať to můžete dostavit, no, možná vydrží.
5: To určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
3: Jste připraveni povídat oba?
5: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
3: Jo.
5: To víte, že jo.
3: Budu se snažit.
5: On muž toho moc nenapovídá, víte?
3: To byste se možná divila, to říká hodně manželek.
5: Jo.
3: A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
5: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj.
3: Ajajaj, co pak se to nese?
4: Bábovku a koláče švestkový.
3: To se to bude povídat.
4: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
3: A vy rád konzumujete, máte rád sladké?
4: Mám.
1: ...24. července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
0: V tom též městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi taky v Zeleném byl za družbu.
1: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Co dobu se mi líbila. Blondýna to byla, jo. Takový kutrnatý vlasy měl. Líbila se mi, rozumím, a byla chytrá. No líbilo se mi, já nevím, jak to řek. Na ten první moment se mi zalíbila. Nesmím zaváhat.
5: Když mě poznal, tak jsem byla štíhlonká holčička, že mě obejmul v pase. Aby vám pravdu řekla, na té svatbě mě se líbil, zase ještě jedna kamarádka byla taky na té svatbě a ta taky byla za družičku a měla družbu, jenomže jí se líbil Standa a mě se líbil ten její družba. No, ale prostě on se nedal odmítnout, on prostě...
3: Bojoval. Svatba skončila, tak co, vy jste dala nějaký kontakt Standovi, aby nebo věděl, kde vás najde? Jak jste se skontaktovali, abyste si mohli dát nějaké klidné rande, ne to svatební?
5: No, pak byla za měsíc na Václava pouť ve vedlejší vesnici a on mě tam pozval. On právě věděl, že já chodím na prodejnu, já jsem měla prodejnu, byla jsem jako vedoucí prodejny, ale to byla malá vesnička, kde jsem byla jako sama. A on viděl, že se ta vesnička jmenuje Věvrov, tak mi napsal dopis v růžový obálce, kde bylo napsáno jenom Styčná Miluška, vedoucí prodejny Věvrov. A prostě, jak to znáte, na vesnici tam jsou všichni. Tam chodili, bylo tam lahvový pivo jsem prodávala, takže tam chodili i chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
3: Tak musel, no.
5: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěla bych mu, abych si tam namluvila jinýho.
3: Když jste jí viděl, že přijel,

0: normálně doma v baráku jsme byli jako.
1: U vás?
2: U mě.
1: Co rodiče na to?
2: No rodiče, no moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli 3 holky, 1 kluk. No a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo. A já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš ho tále v tejně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No takže, a on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo. No a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní. Jak to šlo, tak přijel.
1: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života, přišla?
0: No jistota, jsem byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
1: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
0: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil moc zkrátka, abych jich získal.
2: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky. Kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
1: Ne.
2: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
1: A trefil se velikostí?
2: Trefil se velikostí.
1: I vkusem?
2: I vkusem se trefil, no.
1: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
0: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
1: To udělá ženský radost.
0: Jo.
1: A udělal jste radost?
0: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
1: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní, dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního. Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
0: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
1: A kde jste to poprvé zkoušeli?
0: U nich v Ložnici tam to bylo.
1: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
2: No.
1: Na to první.
2: No, jak bych vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme se rozhodli, protože jsme museli.
4: Jo, takhle. Zabralo to spodní prádlo.
3: Zabralo asi to spodní prádlo. Prostě tak jsme se rozhodli, já jsem měla obavy, já jsem mu to říkala s pláčem, teda, že jsem v jiném stavu.
4: Vy jste se bála, že by vás odmítl?
3: No, ne, že bych mu nedůvěrovala, ale prostě taková jiskřička ve mně byla, jo. Tak a on říká, proč brečíš, když to je přeci něco nádherného, já jsem to svalně udělal. Tak to bylo to naše rozhodnutí na tu svatbu, jenomže mě mezi tím umřel děda, tak jsme jako museli potom ještě chvilku počkat, ale jako k svatbě došlo ještě ten rok.
4: Vy jste se k tomu postavil chlapsky, ale pro ženu i něžně, že jste jí uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
5: Mě to strašně uklidnilo tohle. Měl jsem radost že to, z toho, jo? Že se to povedlo, tohle všechno. Těšil jsem se na to. Jo.
2: Matka Tereza kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
1: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
3: Tak byla svatba. A byla svatba velká. Bylo nás 102. No celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
4: To je jak z pohádky.
3: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jet pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom Domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček? Já už si to všechno taky nepamatuju. Co si z toho ze všeho vyberete? Jo? A on musel říct jako nevěstu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni, jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
4: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
5: My jsme to měli kostele to bylo a potom na radním výboru v Horšovské Týně.
4: Měli jste to krásný určitě.
5: No bylo to nádherný teda, to až moc hezký to bylo teda.
4: Měla Miluška závoj?
5: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás udával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
3: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že jako budete mít ta nevěsta, že bude mít navrch, že bude mít prostě kasu. Jo?
4: Dál nebo...
6: Dál?
3: Dál, dál, to víte, že... Dál.
4: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet nebo to bylo nesmělé?
3: Bylo to hodně slyšet. Bylo to hodně slyšet.
4: Když skončil ten obřad, jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
5: No, to se museli rozbít talíř, jo. Teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, v střepy.
4: A pak jste se přesouvali kam?
5: Domů jsme jeli.
3: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
4: Co bylo k obědu?
3: Jo, k obědu bylo vepřo, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený, prase bylo, vepřo, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř. Museli jsme jíst jednoho talíře.
4: Šlo vám to?
3: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici prostě, tam se to všechno vařilo. Tam jsme měli asi 4 kuchařky. Maminčino sestry 2 vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
4: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
3: My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takovým malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost, no, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo, ale žádná svatební noc u nás nebyla.
4: Co to ráno, první, manželské, po svatbě, druhý den?
3: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná jen dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova s tím jeho bratrancem. Jako.
4: Na svatební cestu?
3: Na svatební cestu a tam jsme pobyli asi 3 dny a od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
4: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
5: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No, vydržela až do teďka zase, už se máme rádi teda. 3 jsem tě dal.
4: Vy jste divoch.
5: No, já jsem takový šumavák, jo, takový.
3: Mě překvapil.
7: Kapus

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ožral, teda hodně, teda, jo. Radost jsem z toho měl, no. Bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No, plno radosti, to víte. První dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no, ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no, tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No, dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malej kluk?
5: Pořád je to náš malej kluk, no, někdy taky ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbu, že ho máme, on je tak šikovný, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera Ivanka. Když jí bylo necelých 41 let, tak zemřela. Dostala nádor na mozek. Ona, dcera, se si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava. Nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři. No, a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no, oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek. Jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to odstraní a že to nic nebude. No a jenom, že to byl operovalý v Plzni na neurochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zle.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát seděla takhle, koukala nahoru a manžel říká, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil. Já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin se brali v květnu. Ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Jak se to říká, že nedoporučují květnu veselky. Se říká máji, máry, jo, že budou. Jo. No to bylo hrozný teda, to... No, já jsem nevěděl, co máme dělat tu dobu. To ono bylo strašně tak... Taková hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte.
4: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. Dá. To je to nejhorší, co může být. To nejde ani sobě říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat. Prostě. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo. A říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co jí znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
4: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala. Jo. A navíc potom ještě, ona zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali, operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak byla v umělým spánku, jak to přijme mozek, jo, když no, nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehký. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
4: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. měla, by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takovej, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám vás sem kytičku, kolikrát si s ní, i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
4: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdybych byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snaží. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla, když se to stalo s dcerou. To je fakt.
4: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluši a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Ty to bude pořád puštěný u nás.
4: Ono je tam to malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane a rádio muž je doma, jde celý den.
5: A rádi, že nás poslouchá.
4: Jak hůř slyší, tak mě někdy říkám, já už to seslap, mě praskají bubinky.
5: Tohle půjde ještě krásný. Líp, Stando.
6: To je krásný.
3: Moc hezký.
4: Tak moc krát panu Koskovi a paní Majerový, Carmen Majerový, moc krát a moc krát děkujeme. Moc nás překvapili. A ještě jednou tisíce díky, pane Kosko a paní Majerová.
5: Ještě jedna drobnost. Ať si můžete dát, ať už na zahrádce nebo doma, kafíčko do zlatých hrnečků.
4: No to je krásný. Tak já z toho určitě to kafíčko pít budu.
5: To jsme rádi.
3: Já se to taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
4: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
3: Taky se dávám, no.
5: Tak příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
3: Mě úplně vždycky srdce ve očích.
5: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
4: No určitě, určitě to víte, že jo, aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímný, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
0: Zlatá láska.
1: Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
2: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
5: Jak dlouho trvalo první rande?
3: No jeden večer asi.
4: Jeden večer.
5: Co byl jeho frajerský kousek?
4: Měl hezky tancovat. Krásně.
3: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
5: Co ráda nosila vaše žena na krku?
3: No řetízek měla. Řetízek.
4: Stříbrnej.
5: Kam vás nejraději líbal?
4: Na tvář. Na rty.
3: Neposu.
5: Kdo usíná dřív?
4: Manžel.
3: Já.
5: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
4: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
3: No má to roztáhný takhle všude. No takhle to je, no, nevím.
5: Co umíte doma dokonale opravit?
3: Skoro všechno.
4: Je to zámečník, takže...
5: Zámek nejlépe.
4: Zámek nejlépe.
5: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
4: Zubní pastu, kartáček, mídlo.
5: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
3: Řeven, malvátko, narty, to je asi všechno. Vystačí s tím.
5: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
4: Dá se říct klíče.
3: No klíče, taky klíče v obytu.
4: Ty honím pořád.
5: Co nejraději děláte spolu?
4: Na zahradě.
3: Prostě na zahradě.
5: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
3: Manželka. ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
5: Rodinej.
3: Jo.
4: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
5: Takových čísel?
4: Ano. Neržu, přísahám.
5: Jak často měníte ložní prádlo?
4: 3 neděle, měsíc.
3: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne. Teda.
5: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
4: Co ho rozesměje? Když řeknu nějakou blbost asi.
5: No on řekl taky hezkou blbost.
4: Jo, já nevím.
5: Ale týkala se zvuku.
4: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
5: Ne, tohle se vyslovit dá.
4: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
3: Když jako začne chrápat.
5: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
3: No, vyvíme kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
5: Co udělá?
4: Přitulí se.
5: Raději ráno nebo večer něžnosti?
3: Večer.
4: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
5: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
4: Miluško nebo Miláčku. Většinou Miluško.
3: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
4: Stáničku s Tandulkou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Zajímalo nás také, jak Miluška a Stanislav žijí, jak se k sobě mají a co je baví.
1: A tak víme, že Miluška ráda peče, rozmazluje vnoučata a pravnoučata a Standa skoro denně jezdí na jejich zahrádku.
4: No, má tam včeličky, má tam 5 slepiček a kohouta. Letos mi nasázel pomalu celou zahradu brambor. Já říkám, nehoň se, už jsi starší, jo, už to taky tak nejde. Ne, on to nemůže, já říkám, necháme to zatravnit. Ne, no stará se o včeličky.
5: Jaké to je starat se v tomhle věku o včely?
3: No, to je něco nádherný, to je nádherný. Jo. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel, rozumíš? To...
5: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
3: Já si myslím energii, jakou já mám. Tak. Ten med ani nemusí mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
5: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata? Ten má rád lidi.
4: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
5: Kdy si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
4: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den kolikrát pohladí.
5: Jo, hladíte svou ženu?
3: Jo, taky jo. To jo, to vždycky pohladíme.
5: Má to hlazení ráda už od mládí?
3: Jo, to máme rád, jo. A mám ji rád i teďka.
4: Má o mě hodně velkou starost, prostě. Když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo. On sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici. Takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích. Když jsem odjížděla, když pro mě přijela sanitka. Což je fakt pravda.
5: To je důkaz lásky?
4: Asi jo. Asi jo. My se máme opravdu rádi.
3: No, mám. Já jí mám strašně rád, rozumím.
4: On je hrozně klidný člověk, jo.
5: A hodnej?
4: No, to se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní prostě. Opravdu. No, hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli jeden bez druhého, jinak ne.
5: Dobře jste si vybral?
3: Já jsem si nedobře, ale výborně jsem si vybral.
5: Jste šťastní za to, že že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
4: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
5: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
7: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda.
3: Je taky pocit hřejivý u srdce, jo? Takový, no, mám z toho radost, jo, taky.
5: Jak moc tu svou ženu milujete?
3: Zkrátka pořád jí mám rád, ta láska. Mám je strašně rád teda.
5: Jakou tu lásku k sobě máte?
4: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
5: Milujete jí?
7: Miluju. Láska je důležitá.
4: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden k druhému, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
5: Milujete ho?
4: Hrozně. Hrozně. I když už jsme dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů, například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeraulovou překvapil.
4: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
2: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začne...
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.
6: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč mě jsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž ti není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strejčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš a teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma tě taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: je, já budu funět.
2: No, tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď. Divadlo pro vaše uši.

Jedenkrát lovili na Alase, já už nevím, který rok to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby znenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde. S psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroje se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, da Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření. A temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jistou mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dál prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tím pádem je už tak bohatý, že by mohl aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatým severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíny Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pastě, alebo co? Ježiš, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak, jenom myslíte pastě a pastě. Od toho on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo žvalo na zvěře, že tady je.
Ale pán, že to maso samo žvat nebude chtět.

Tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a dones z votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního vití vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zase bylo jako když liška ščeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali ji špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nám líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení něco k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různé pasti. Napřed pět kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nový, tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili pět takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho, po dalekém severu prodali hromadu a hromadu. No tož ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofon na tu zvěře chytání udělá gramofon na zábavu pro lidi. A že místo toho, aby se na ty gramofon chytala zvěře na dalekém severu,
že budou prodávat gramofon ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofon všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No tak se potom už gramofon nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak, a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy po projektově přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsané u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo. Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sordinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou triory, to je dost rychle. Víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne, cis,
3: jo, to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy, a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpolední se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friderik Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně, a jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je. Proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt. Já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nechty, co si Knechtlovi a paní Vaničková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nechty se nedostalo. stalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapsy a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené, skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den, 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme a vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bejvalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbůh ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním, přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický. Dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula. Protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil. Ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů, a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? To se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni, ti určitě. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se zasluného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácené násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to, myslím, téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě? Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitanček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, jo, je zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní devítiletou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký dub, jako obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Žil jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou, kterým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pomáhat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí, dělal se takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, sklidilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rádia a televize fakt nebyl čas, takže my jsme se tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka a s pláčem nám tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství živilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí. Měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru. Bylo sádlo, maso se udilo, pečený maso se dávalo do sklenic. Měli jsme slepice, vajíčka, občas se udělala slepice, se uvařila do rejže. Měli jsme husy, kachny, to byly výborné pečínky, hlavně na pouti, na posvícení. Husí peří se zimě dralo, taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. Měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
1: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím jenom dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
2: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1.9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle, no, nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval, jo, a

0: Já teďko v důchodu, jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy Ruzině, jezdím do archivu bezpečnostních služek v Praze v ulici Lestruze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let, když jsme se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie hodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás sledovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
1: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, kuťák mi teda nechal,

0: vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na Kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat lodici na podměstí do takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s tím objektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ze mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se krčil, na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje. Pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města. To byl takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města. Tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na... Tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmannově náměstí. Tak jsem skrytě fotil ty milice. A pak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků tohoto nešťastné události. A už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že tude stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal jak je Jungmannovo náměstí průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam stál nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. A já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a cvičil jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
1: Z 21. srpna 68 i 69. Jak se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
0: No, nemělo. Já jsem se dostal i pak na... To se bavsoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené. Ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný, ale všechno jsem přežil, i když to byl v nějakém napětí, ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval FAMU, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekuováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
1: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale Právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68. 69., co by už dejme tomu dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuji za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
1: Vzpomínám si, Matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
0: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
1: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz/Linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuju Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: No, už to jdu, já mám totiž nový radio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutý, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68.
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér. A před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme mu byli naproti v Brně. Přijeli chvíkem z Prahy. No a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmeralek, on dělal ve Šmeralka, a že pojede do Šmeralek a já jsem byla první ročník v učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já vám zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme na, a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být v 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí, nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, když přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 dobilo ve 3 hodiny, na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji. Říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženík se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy a pro tu kytku. A ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prej je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opřední o samopale a o to na tankách byli. A ona povídá, to, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: jo,
0: dobře.
1: Jo, ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s chlupem, a v září jsme měli, byly hody v Praci, znáte, pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházím z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla určitě podruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: On je zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz lomítko linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla dohru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Selaví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina, volá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček.
0: Zdravím vás.
1: Já vás moc zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. V tomto jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69. A ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky, z rodiny jeden, dělal stěhováka, a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdělo. Říkal, no já jsem se toho minula, měla jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo? Tak to uteklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no obě dvě mají po dvě novčatka. A já musím několikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede. Ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju. Přeji vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 12:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím a prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takový potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto. Jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě. A do Přerova se dostali až měsíc dál za 2 dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací dráhu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty 3 dny se objevili. No a tuž taky tam řádili tam s tankama. Tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky. To bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých. No a tak to poničili, kde se dalo. Prostě až za ty 3 dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zíly naskládaným. My jsme se dívali s budoucí manželkou, tehdy dalekohledem jsme měli k dispozici dalekohled. Dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto. No a chvíli tam k té dědině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale v Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo. No ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli namočení v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty, jako no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitel, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, protože potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku po staraví jsem nějak nezažil žádný. Já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem v 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, aby nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného. No a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Letím do Egypta zpátek.
0: Tak šťastnou cestu.
1: No, tak jo, mějte se, nasranou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elan je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na, jako na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady Rusem a halt. Zastavili mě jeden ten ruský voják, došel ke mně ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte,
1: balíky? Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím. Předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbrani.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.cz, ale spoléhám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuju, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni. Je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte, číslo do studia je 731 800 900. Přeju vám úspěch.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer,
0: Dobrý večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a byli jsme s panem profesorem Příkazským, jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se čekala jako zahradnická výstava. Jelikož to všecko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak jsme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen, kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, ať to okamžitě sudělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. A potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak a jeli jsme, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze a ty tam chceš nastoupit, tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
0: Ale neměl.
1: Neměl, protože řekli mu, že má... On prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jsme si ten pořádek měli udělat sami. Napsali mu nálepku, dostal ideologický zmatek v hlavě. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam a...
0: Nenastoupila jste na to pražské místo?
1: Ano. Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No, takže
0: stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
1: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma Noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem, ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole. A situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do Tachovska, na Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že jsem 68 byl na vojně, Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kluce od těch kasáren a ten velitel, my tam byli petepáci a z druhé strany byli, já byl jako řidič u petepáků a tam byli pan Kání, tak byl ten major říká, hele, zajít tam tankem s tím ruským namířil a ně, oni odjeli, ne. No a pak druhý den jsme vzali sanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky petepáci, jak se dělá hydrychiáda, takže jsme předíželi tanky, já jsem měl jako říct, že se hrají, ležel jsem sanitce, říkali, že zase budu Rusové zastavovat. Jo, tak abych řekl, že jsou do vojenské nemocnice a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho si zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkali, no poslouchali jsme muziku, ne, měli strach, jestli nesvobodnou Evropu neposlouchal, a pak mu dělali dovolení prohlídku, on byl truhlář, dělal Progota, dělal a to, takže takhle jenom jsem to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo. Doma.
0: No tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady od toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, naslyšenou.
1: Děkuji vám.
0: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz/Linka a má pravdu. Cituju, Borku na

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900, ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit, ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě, jako na mateřské. A rodiče mi z Peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, no, doma jsem

0: nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No, ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No, na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní nebo se...
1: Paní, prostě vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte dobře, ještě se zpožděním.
0: Dobře, Už jsem ho zavřela. No, takže jsem... Oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali. No, ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán skříní na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no, takže jsem dostala další facku, aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
1: No, máte to podobné jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
0: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnicí byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo od té době.
1: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete naspět ke svému ročnímu synovi.
0: Právě. To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
1: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefon.
0: Příjemný další povídání a dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy Běž domů Ivane v azbuce, Věz národ v tjurmu neposadiš, celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička Běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih a jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kiršner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten nešťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu a musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara srpnu toho
0: 68.
1: Jara. Ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha, jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila, zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem byla, bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky, tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc stříc, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem, rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele, vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít v té době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo, běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že to se takhle, já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, a neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc v tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi, potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a zase mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo a jsem
0: mohla
1: pracovat. A bylo to fantastické o té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní jí říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, bude mateřka a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, syn měl, se mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Protože já jsem jim musela dávat tu informaci a právě ta televizní kádrovač se tehdy nedala a ona nemeškala
0: a zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání?
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa, protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Z noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, pardon, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně by šla jako do školy, jako v tom září, jako 68, jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích zhromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, mě i její sestru zavedla, maminka nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů, za i mě, dooblékla mě, za i mě, a prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát, jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den. Potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, fakt jako z toho byla už jako zoufala jako. Ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hladní, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, tak ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 malotřídky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych dobit, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut a bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psaní vyplynulo. Já vám děkuju za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za vámi, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před 1 hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
2: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili.
1: Nebojte se, nemáte přece trému.
2: Já bych měl také malou otázku.
1: Prosím, jen se ptejte.
2: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
1: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
2: Cože? V rádiu Luxemburg?
1: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
2: No pánové, co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky, na procházky.

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlasé, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až i

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jí nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi.

nevím, sotva se mi za ženu pojal. Jej znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěnici?

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho sebou. Proč? To je Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, já, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam... Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě.
9: Ano.
8: A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda...
10: Ne domů.
8: No, Milda ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Říká všude dobře, tak co doma, že jo? No.
8: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Mirka začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal, nezapomeňte, že největší móda, nemo. Teď jsem dostal já záchvat.
11: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
11: Oni chtěli mysleli, že se perem.
8: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
11: Jo.
8: No. Ty
11: no,
8: jsi po mně
11: čistil.
8: On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
11: Prostě.
8: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičil znovu.
12: To je pro nervy, no jo.
8: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
11: Ano, jistě, to je pro psychiatra.
8: To nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
11: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
8: no.
11: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
11: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
13: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
11: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
13: To se nedivím.
11: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říct si, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.

0: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
1: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
2: Světe zborce.
1: A ty nám k ní něco dobrého uvař.
2: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
1: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
3: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
2: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
1: Tak co potřebuješ?
2: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
1: Odpovídej, než se tě ptám.
2: Kolik vás bude u stolu?
1: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
2: Co?
1: Osm?
2: Co?
1: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
3: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
2: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
1: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
2: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse. Dvě velké telecí ledviny po panensku. Tři bažanti, čtyři kapouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty... Jako
3: Pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
2: Hotová vražda!
3: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
1: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
0: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
4: Tak jsem tady, no.
5: Koukám. Co, že tě pustila?
4: Chtěl jsem ti vyhovět.
5: No, máš zase nějaký průšvih.
1: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře. No, počkej, vážně.
5: To tady dlouho nebylo.
1: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
5: Co ti píšou z té advokátní poradny?
1: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
5: Ukaž mi ten dopis.
1: U sebe to nemám. Já ti to zítra ti to dám. Jestli budu ještě živ, píš.
5: Šumare, a kolik si koupil těch kytek?
1: Holky a kytky se nikdy nepočítalo. Řekl jsem, za stovku kytky, no, tak tobě se nelíbí.
5: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
1: No, konečně.
5: No jo, konečně, byla znásilněná.
1: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
5: Znásilnili nějaký mužský.
1: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
5: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
6: Prosím tě, pojď. Ahoj, táto. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
7: Dobrý den.
1: Já jsem taky. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
7: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
1: Ne, vůbec to rád.
6: Tak pojď, no.
7: Děkuji.
5: Ty říkala, abys něco dělal.
1: No to se mi měl znásilnit, nebo co?
5: Jsi musel líbat ruku, veď?
1: Co učiní gentleman mého kalibru?
5: Ale prosím takové... to, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
1: Já jsem vol.
5: No počkej, tati! Tati!
0: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na devíce. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě neučilo. Až vám budou v 670 rovna zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl tak, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
2: Krucifix, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly, a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, paní doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, teď jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznil, že co pak kradu? No ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čeče, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klovou! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku líbám. Moje paní už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Copak?
4: No. Pane Kopecký, bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
3: Ale no ano.
1: Já bych nerad...
3: Samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to nasledanou.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Ta jemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle má goriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Chceme mešuge ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, Tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. O, takovej ten.
7: No, slova, no, nech se vedem, do holubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A kde další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam nebylo. Ne,
5: ale jestli jste šťastný v manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický, ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc. Že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné. Je to strašně podstatné. Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

rozkazy, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč pyžamo?

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,